0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Ach, ta Itálie, kde je každý den malé dobrodružství. A teď, aby bylo ještě grande, je tu nový Fiat Grande Panda. Větší, odvážnější a stejně ikonická jako váš oblíbený ranní šálek espressa. Vezměte ji nahoře k moři nebo jen na to nejlepší gelato ve městě. Nový Fiat Grande Panda, protože život je příliš krátký na nudu a Fiat ví, jak žít.
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

0: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
1: Kudy?
0: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio. Léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Skincare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.sincare.cz.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu,

0: profesionální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
1: Kudy?
0: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz
2: Hit Radio.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Lucerny na adrese veveří20.
1: www.u-lucerny.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
6: Náplně hned.
7: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: attention!
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
0: Yes, so.
1: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
0: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute z Nojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Český pracovní trh rychle stárne. Šedesátníků je mezi pracujícími a lidmi hledajícími práci už přes 640 tisíc, tedy více než dvakrát tolik, co dvacátníků. Průměrný věk pracovníků se za posledních 25 let zvýšil o téměř 4 roky na zhruba 45 let. Trend bude podle statistiků pokračovat a ovlivní pracovní trh i důchodový systém. Německo prodlouží kontroly na svých hranicích až do poloviny března příštího roku. Opatření se týká i hranice s Českem a vláda ho zdůvodňuje bojem proti nelegální migraci. Kontroly na česko-německé hranici přitom fungují už od října 2023. Německo je součástí Schengenu, kde by za běžných okolností kontroly na vnitřních hranicích být neměly. O koncerty amerického rapera Kanye Westa je v Rusku obrovský zájem. Za jediný den se na jeho dvě říjnová vystoupení v Petrohradu prodalo 81 tisíc vstupenek. Stane se tak největší západní hudební hvězdou, která v Rusku vystoupí od začátku války na Ukrajině. Kvůli koncertům výrazně vzrostl i zájem o letenky, vlaky a ubytování v Petrohradu. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Už skoro 3 měsíce mohou lidé využívat portál Občana Brno. Je přístupný na portal.brno.cz. Zájemci se do něj dostanou pomocí identity občana a nabízí větší komfort třeba při žádosti o byty, evidenci psů nebo vítání občánků. Najdete tady mimo jiné předvyplněné formuláře. V plánu je postupné rozšiřování služeb, například o platební bránu nebo o rezidentní parkování. Ráno jasno, postupně oblačno až zataženo a také možné přehánky. Takové bude úterý v Brně a na jihu Moravy. Naměříme až 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
11: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásný ráno, tady jsme vám trošku lhali, zatím s váma jenom Jasmin a David. Čau, Dave.
2: Nazdar, dobré ráno.
1: Michal byl včera na svatbě, dělal DJ a říká, hele, já ráno přijdu úplně hotovej, ale přijdu. A nepřišel, ale za chvíli ho tu projímáme.
2: Hele, to, že tady není Michal, je problém, ale to, že mi nejde noťas, to je samozřejmě ještě mnohem větší problém, jo.
1: Co to je za den? Tak my to tady snad nějak vyřešíme, Michal by měl přijet opravdu a my zatím posíláme Hozíra nebo právě teďka Katy Perry na Hit Radio.
0: Hit Radio City Brno.

0: 10 minut po 6. posloucháte Hit Radio a tohle byl Hozier, jeho Too Sweet. Představte si, že sedíte v letadle, jste připoutaný, ty motůrky už jedou, nastartovaný všechno a najednou se zjistí, že se prostě nemůže odletět, jo. Ne kvůli žádný závadě, poruše a podobně, ani kvůli počasí, ale protože někde na letišti zůstaly striptérky. Přesně to se stalo u pražského letiště. Dámy tam mířily do Chorvatska kvůli natáčení proma videa k nějaký jako jachtařský akci. Jenže ten personál je, jak si zapomněl, ve VIP salonku a takhle důležitou nakládku tam nemůžete nechat, že jo? A myslím si, že asi uznáte, že skupina striptérek je poměrně specifický typ cestujících, který asi jako všimnete, když není na té palubě. Nicméně, let nabral teda zhruba hodinu zpoždění a říkám si, co je hodina zpoždění oproti takovýhle historce, kterou pak třeba pilot může vyprávět, protože ne všechno, nebo ne takovouhle věc, asi často neříkáte třeba pak do toho mikrofonu. Jak by to znělo, Dave?
1: Hello, it's here, Captain speaking. Ono tam vždycky tak chrastí, že jo. Tak chvíli mluví o počasí, no a potom asi zmínil to, že prostě zapomněli důležitou část cestujících na zemi a že se pro ní musí vrátit, no.
0: No tak my stále čekáme, až nám přivezou taky někoho. To je Michal samozřejmě, co poprvé v životě do rádia zaspal.
1: No, bych to nepřirovnal, jeho příchod k příchodu 30 stripterek, nebo kolik jich bylo, ale Michal už pojeď, no, jestli nás slyšíš.
0: No, jako měl by si za to zaspání poprvé v životě připravit nějakou šouku pro nás. Tak zatím Kato, John, turn the lights off na Hit Radio.

0: Tohle jsou Divoký kočky, posloucháte Hit Radio. 6 hodin 18 minut, dobré ráno, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Ale koho pak to slyšíme najednou?
0: Dobré ránko, já bych se chtěl omluvit, že jsem zklamal vás všechny. Jenom vás tady ve studiu, ale i vás u přijímačů. Já jsem zaspal, poprvé v životě jsem do rádia zaspal.
1: Jak dlouho děláš rádio, že je to poprvé v životě?
0: 10 let.
1: Hustý.
0: Já jsem 10 let nechyběl.
2: Takhle předtím si vysílala od 4 od poledne, tak to by bylo celá překvapení.
0: Počkej, já jsem dřív zaspěkovala ráno přeci.
2: Dobře, no.
0: No, dobře. Hele, já to nechápu, co se stalo. Já jsem se vrátil ve 3 ráno, dávám si opravdu 4 budíky, jo, a mě to probudilo a stala se ta věc, nevím, jestli se vám to někdy stalo, že jsem si řekl ještě, no, tak na chviličku zavřu oči, na malou chviličku a najednou, říkám, co to je za zvuk? Koukám, SMSka, Jasmin, 5.45, stíháš? A já, myslím si, že to slyšel celý barák, takhle hlasitý jsem ještě v životě neřekl.
1: A tak to je hustý, že tě probrala ta zpráva, to bych vůbec nečekala.
0: Já to nechápu.
1: Taky to nechápu.
0: Já tomu nerozumím. Takhle, nejsi v tom sám, že ne? Doste v tom se mnou a zaspal jste taky. Určitě někdo mezi váma je, klidně napište, tak já bych se chtěl teda hluboce omluvit vám všem, že jsem si vás dovolil takhle podrazit vlastně teda v úterý ve středu ráno.
1: Ale my ti to proměneme, já koukám na ty tvý očička unavený.
0: Ty bláho. Ale už dobrý, jsem připraven, písničky taky připravený, Maroon 5, Cardi B za malou chvíli, no a samozřejmě myslíme na vás, kdo nás ladíte v autě, bude aktuální doprava.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
4: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Uh-huh. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
3: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu Rádia.cz.
5: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
6: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Bank, místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
7: Italský

0: kterou musíte zažít. To je Alfa Romeo Giulia a Stelvio. Zažijte čistou italskou vášeň a splňte si sen o dokonalé jízdě. Nabídka platí do vyprodání zásob. Motortek, váš dodavatel emocí.
1: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz nebo volejte 608 672 116. MaxModul.cz. Prostor bez limitů.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Brněnsku na trase z Bratčic směrem na Hrušovany u Brna. U odbočky na Letce probíhají odklízecí práce. Po požáru osobního auta silnice je uzavřena.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: 7.32, Krištof, Hit Radio a středeční snídaně šampionů. Dobré ráno.
1: Ranní update.
0: Dnes se dozvíme, který český film zabojuje o Oscara. Česká filmová akademie vybírá z 5 snímků, mezi nimi jsou například Neporazitelní nebo Svěrákových 5 švestek. Vítězný film bude Česko zastupovat v kategorii nejlepší mezinárodní film. OpenAI po vážném bezpečnostním incidentu zpomalí vývoj svých modelů umělé inteligence. Testovaný AI agent se totiž v červenci dostal z kontrolovaného prostředí a napadl systémy společnosti Hugging Face. Firma teď chce nejprve posílit zabezpečení a dohled nad podobnými systémy. V Japonsku roste popularita takzvané spánkové turistiky. Hotely nabízejí pobyty zaměřené na kvalitnější spánek, od uklidňujících čajů a speciálních polštářů až po matrace na míru. Některé dokonce během noci měří mozkové vlny a hostům následně poradí lékař.
2: Že spánková turistika, myslím si, že jste vybral náhodou tohle téma, protože já jsem, připomínám, jsem dneska ráno zaspal a já byl teda ráno hodně na výletě.
3: To by se hodila dovolená, no. Tak představ si, že se tě potom kolega v práci ptá, hele, co dovolená, jak jsi to užil? Já si vůbec nepamatuju.
2: Já jsem jí prospal celou. Tak krásné ráno vám všem. Eminem, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři a další si můžete dát s Jirkou Plnářem mezi 12. a 13. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Tohle je Shakira, tohle je Hit Radio 6.42. Dobré ráno. Představte si, že vám doktor 9 měsíců tají, jestli malujete pokojíček na modro nebo na růžovo, protože státu došly nevěsty. Tak ve Vietnamu je tohle realita. Vietnam má totiž obří průšvih. Kvůli tradici a plánování rodičů tam výrazně převažují chlapci. Vláda proto do roku 2035 zakazuje lékařům prozrazovat pohlaví dítěte před porodem, aby se prostě rodilo víc holek. Mm-hmm. Jo. Tak třeba říkám si, že tady v republice bychom byli rádi nějaký chlapi za to, že se narodí třeba dívka.
1: No, tak můj Kuba rozhodně, ten by si strašně přál holčičku jednou, ale většinou to mají chlapy naopak, že jo? Vy si přejete toho chlapa.
0: No, já jsem si přál toho kluka a narodila se, jak už asi víte, tak narodila se nám holčička, jo. A já jsem si teda přál kluka, byl jsem trošku zaskočen, protože my jsme si nechali to pohlaví napsat od doktorky do obálky, že to otevřeme doma a tam napsáno dívka.
1: A Michal,
0: dívka. Oh. No to ne, jako... Já nechci, aby to zní jako zle nebo nějak ošklivě, ale možná vy, kdo máte jako jiný pohlaví, než jste si jakoby v úzovkách vysnili, tak tam bylo takový to prvotní zaskočení. Hele, takhle, trvalo mi to 5 minut, pak jsem se odskočil a teďka jsem za holku nejvíc rád na světě, jo. Jenomže až přijde ta puberta, to bude náročný.
2: Až si přivede domů nějakého potetovaného hezouna.
0: Přesně. Tak doufám, že udělá kerku i mě.
1: Já musím říct, že můj brácha to měl úplně stejně. Němu se taky narodila holčička vlastně loni v říjnu. A byl ze začátku z toho takový nejdřív zklamaný, když se dozvěděl, že to bude ta holka a ne kluk, ale trvalo to taky asi 3 minuty a najednou vlastně po tom, co se mu narodila ta holka, tak on se úplně změnil a úplně jí miluje a je vlastně ještě víc takovej rozněžnilej, než je jeho žena v současné chvíli. Jo, fakt jí žere.
0: Přitom my to zklamání, teda konkrétně chlapy, si prostě jako jenom děláme sami, je to úplně zbytečný. Navíc chlap je odpovědný za to, jaký to pohlaví bude.
1: Ano.
0: My to totiž určujeme, takže my nemáme jako důvod být naštvaný, ale samozřejmě znám spoustu případů, kdy ten chlap byl opravdu jako tak naštvaný, že to jako úplně to neskousnul, jo?
1: Tak je takový případ i mezi našima posluchačema. Pojďte nám říct, jak jste to měli vy, když se vám narodilo dítě, jestli jste byli takhle nesklamaný, že se vám narodilo. To samozřejmě, ať je to cokoliv, tak pane bože, je zdraví, jsme rádi, buďte šťastný, ale jestli jste měli nějaký preference.
0: 777-937-777, když nám to nahrajete přes WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to sem pošlete klasicky SMS-kou. My k vám za chvíli pošleme další hity, třeba Kamrat, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
7: A?
6: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
7: nepřežijí.
6: Naštěstí Baumax má řešení.
8: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
11: Kdyby
7: Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
15: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižní Moravy hlásíte překážku v provozu. V Brně na staré dálnici před Popůvkami směrem od Bystrce stojí odstavené nákladní auto, dejte pozor.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.54, hezký ránko. Bylo pohlaví vašeho dítěte to, které jste si vysnili, nebo ne? Tak tohle řešíme, to jsme chtěli po vás a přišlo od vás spousta zpráv.
1: Verča píše, dobré ráno, parto. Právě z tohoto důvodu, toho aha momentu, jsme byli od začátku přesvědčení, že se chceme nechat překvapit. První byl kluk, druhá holka. Mít páreček byl pro mě sen a splnil se mi. Nikdy bych své rozhodnutí neměnila, ani děti.
0: Mm-hmm. Taky píše Luca, dobré ráno, já chtěla holčičky a mám dva kluky, ale miluju je nade vše. Taky píše Slunce Minátor. Ahoj, co se týče pohlaví dítěte, tak mě jako chlapovi to bylo úplně jedno. Pro zachování jména jsem možná podvědomně doufal v kluka. Jediné omezení jsem viděl v tom, že po domluvě s manželkou ona vybírala jméno pro kluka a já pro holku. Naštěstí máme Lucku a Elišku namísto Leoše, Dominika a jiné exotiky.
1: Ještě tady je zpráva třeba, dobré ráno, já jsem si přál dceru a to se mi splnilo. Teďka jí budou 4 roky, užívám si s ní každý den, děláme kraviny každý den a manželka jenom kroutí hlavou. Takže tady naopak otec si přál tu dceru a dobrý.
0: Pojďme na hlasovku od Šárky.
2: Ahoj bando, tak u nás to zklamání nebylo, akorát, že do porodu prvního dítěte, což byla dcera, tak mi říkali, furt máte bříško kluka, budete mít 100% kluka. Říkám, ne, mám holčičku. Nevěřte tom, nakonec se opravdu narodila holčička. No, ale o rok a půl později se narodil i kluk, takže je to vyrovnané. Mějte se, ahoj.
0: Ale to stává docela často, že ti doktoři říkají, že tam máš v bříšku třeba kluka, pak to je holka. Přitom by to měli vidět, ne, na tom ultrazvuku, jestli tam něco náhodou nepřebývá.
3: Třeba o tobě si říkali až do 5. roku, že jsi holčička vlastně.
0: To si říkají bohužel doteď. Tak tady máme hlasovku od Lucie.
4: Krásné ráno. Tak já, když jsem byla v očekávání, tak jsem nechtěla vědět pohlaví až do porodu. Naštěstí se to ututlalo a nevěděla jsem. Ale celou dobu jsem si myslela a představovala a měla jsem takové tušení, že to bude prostě holka. A i různé kivadelka a intuice a takové věci mi prostě pořád říkalo, že to bude holka. Přišel porod a je to kluk. A jsem na něho neskutečně ráda a neumím si představit, že bych měla holku.
0: No, no vlastně já teda z pozice otce musím říct a myslím, že mi snad dáte za pravdu, že ať čekáš cokoliv a seš možná v prvotní fázi trochu zklamaný z toho, že se narodilo třeba to opačný pohlaví, tak ve finále hlavně, že to dítě je zdravý, že jo. A co se nám narodilo tady v playlistu? A co to bude? Dámy a pánové, holčička. Je to na světě, Lady Gaga, abrakadabra, hezké ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko letos zažívá rekordně dlouhé období nedostatku půdní vláhy. Na třetině území přetrvává nedostatek vody v půdě prakticky od začátku roku. Nejvíc se problém týká jižní a střední Moravy a závětrné strany Krušných hor. Právě tyto oblasti se s dlouhodobým nedostatkem vláhy potýkají opakovaně. Ministr vnitra Lubomír Metnar věří, že příští rok bude možné nabrat více policistů a hasičů. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou je mírně optimistický také ohledně zvýšení jejich platů. Dohodli se i na vyšších dotacích pro dobrovolné hasiče. O penězích na kyberbezpečnost, IT projekty a další investice se bude ještě jednat. Amazonský prales má podle nové studie pozoruhodnou schopnost vlastní obnovy. Klíčovou roli hraje zhruba 15 až 25 druhů stromů, které dokážou rychle osídlit vykácené území. Postupně vytvářejí podmínky pro návrat dalších rostlin a zároveň začínají znovu ukládat uhlík. Podle vědců by jejich cílené vysazování mohlo výrazně urychlit obnovu zničených částí Amazonie. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: O hygienické podmínky na dětských letních táborech rodiče na jihu Moravy obavy mít nemusí. Hygienici od začátku prázdnin zkontrolovali přes 80 táborů a podobných akcí a odhalili jen 3 pochybení. V jednom případě šlo o chybu ve zdravotnické dokumentaci a ve dvou o menší nedostatky ve stravovacím provozu. V Brně a na jihu Moravy nás dneska čeká ráno jasno, postupně oblačno až zataženo a také možné přehánky. Teploměr ukáže nejvýš 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valá.
8: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Taky dej vem dobré ráno.
10: Krásný ráno.
9: Startuje druhá třetina středeční snídaně, jsme rádi, že jste u toho, hezké ranko.
10: Kdo jste ve vztahu, tak máte novej vztah, anebo jenom svýho ex nějakým novým obalu. Vědci zjistili, že máme svůj typ a možná mnohem víc, než si chceme přiznat. A za chvíli zjistíme, co si pořád dokola vybíráte vy.
9: Na to počkejte, to probereme. Teď další hity, tohle je Poetika. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: tohle jsou hity na Hit Radio Anastasia 709. Krásné středeční ránko, šampioni.
1: Tak je to ofiko. My celý život randíme s prakticky jedním člověkem, jenom po každý vypadá trošičku jinak, jo. Změníte jméno, účes, povolání a za 2 roky třeba sedíte doma a uvědomíte si, že to je ale vlastně ten stejný člověk, ty stejný hádky, všechno je vlastně stejný. Podle nový studie si totiž nevědomky vybíráme podobný typy partnerů a do nových vztahů si vlastně dáváme i ty stejný problémy. A je pravda, že můj Kuba mi občas řekne, ty si vybíráš furt ty stejný blbečky, viď? Protože oni opravdu, i můj Kuba, i ex dělali hudbu, oba dva mají studio, takovýhle věci, vlastně fakt podobný typy.
0: Já si myslím, že teďka u našich posluchačů došlo k velkému zamyšlení, že se vám začalo honit hlavou. Jestli náhodou u toho vašeho současného partnera nejsou nějaký náznaky z minulosti, nějaký vzorce chování. Já to tak nemám. Jako i když možná vidný věci, jo, a jsou to brunety, jo, ale to je všechno. Ale
2: jsou to ženy.
0: Jsou to... Takhle, zatím to jsou ženy. Jo? Nevíme, co přinese budoucnost.
1: Co u Davidů doma?
2: Možná blondětý vlasy a pečlivost.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A tak to je pozitivní vlastnost, ano?
2: To já neříkám, že bylo negativní.
0: To je pozitivní. No tak co je ta vlastnost, jakou si taháte u svých partnerů celý život vy? Jo? Že se to přehazuje od jednoho druhýmu. To je nějaký takový mustr, který vlastně jedete pořád dokola. Něco, co máte opravdu rádi, něco oblíbeného. Dejte nám vědět, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777 937 777 nebo nám to se můžete poslat jako zprávou. No a my pro vás máme další skvělý hity. David Guetta, Terry Swims, Stones and I v 7.11 na Hit Radio. Dobré ráno. We will-

0: Čtvrt na osm, 3 minuty k tomu, ladíte středeční Hit Radio, za to moc díky, dobré ráno. Vybíráme si stále ty stejné partnery, náš mozek má podle posledního průzkumu prostě jeden oblíbený mustr a jede ho pořád dokola. Ptali jsme se vás, co je ta vlastnost, jakou si taháte u svých partnerů po celý život?
1: Janča píše, dobré ráno, tak já jsem podruhé vdaná a oba manželé naprosto odlišní. S prvním jsem vydržela dlouhých 18 let, egoista, sobec, bordelář, mamánek, neměl rád lidi, byl líný. S druhým jsme už 19 let a na pořád. Máme stejné koníčky, má mě rád, je pořádku milovný, je to sportovec. No, tak tam to vyšlo hezky.
0: Tady ta statistika teda úplně nefunguje. Pojďme dál, máme tady hlasovku od Andreji.
2: Nazdárek, tady Andrea z Jihlavy. Já teda nemůžu souhlasit, protože můj ex byl notorický hulič, jsem tam asi i něco jako tvrdšího, absolutně nezodpovědnej, neměl vycházet s penězma a manžel, s kterým jsem teďka skoro 13 let, tak je zodpovědnej, chodí do práce, nekouří, skoro nepije, no prostě úplně zlatíčko, takže asi nesouhlasím, asi jsem se poučila z toho minulého vztahu, díky bohu. Takže hezký den, papa.
0: Já si myslím, že Andrea taky nebyla mezi těma, kteří se ptali v tomhle dotazníku. Tak máme tady hlasovku taky od Ivči.
3: Krásné dobré ráno. Tak já to můžu jenom potvrdit, protože já vlastně ve svých 15 letech na střední jsem měla klučinu, byli jsme spolu krásných 6 let, byla to nejkrásnější láska, kterou jsem kdy mohla zažít, prostě úžasný, báječný. Bohužel jsme prostě dospěli každý jinam. Ale rozešli jsme se dobrým, s jeho rodinou, i s ním jsme v kontaktu pořád. No a když se tak jako zpětně podívám na ty svoje partnery, včetně tady toho, tak oni jsou opravdu víceméně stejný. Stejný typově. Vysoký, šlachovitý, sportovně založený. Všichni. No, moc jich nebylo teda, jo? No a s tím takovým jsem taky skončila prostě. Máme spolu dvě nádherné dětičky a taky vysoký, šlachovitý, prostě nasvalený sportovec. Takže mě jsou souzený tady ty sportovci, no.
1: Samejšival a šlacha. V čem to bylo, v jaký pohádce?
0: No, nicméně nám z toho vychází teda díky vám. My jsme se tady udělali takový průzkum, vlastně oficiální, a vychází to, že ten průzkum, který jsme tady probírali, tak vlastně tak úplně nesedí. Je tak.
1: Tak možná buďme rádi, ty bejvalí jsou bejvalí jenom z nějakého důvodu, přece jen, že jo.
0: Přesně, kašleme na ex. Na co nekašleme, jsou další hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia za malou chvíli. Taky se blíží rychlá pětka, za nějakých 15 minut budete soutěžit s Kozlem, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočin 64,90, hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
7: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách.

0: Řeknu to takhle. Fofrem do AZ papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
1: Na boku? Nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute Znojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na festuj.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
11: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
13: Lepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na Brněnsku v Modřicích v Hrdlické ulici probíhají práce na silnici, počítejte s omezením provozu.
14: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: 7.29. Hit Radio v uších, dobré ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
0: Alergiky v Česku čeká další náročné období, začíná totiž sezóna ambrozie, jedné z nejagresivnějších pilových rostlin. Kvůli klimatickým změnám se u nás stále více rozšiřuje a alergiky může trápit až do října. Včera začal prodej vstupenek na podzimní zápasy české fotbalové reprezentace. Lístky na duely s Chorvatskem, Anglií a Španělskem jsou v prodeji od včerejších 14 hodin. Ceny začínají na 590 korunách. Vydání nového hudebního alba může být překvapivě rizikové i pro řidiče. Americká studie zjistila, že ve dnech vydání největších alb stoupl počet dopravních nehod zhruba o 15%. Vědci za jednu z možných příčin považují větší nepozornost při pouštění a ovládání hudby za volantem.
2: No tak ono asi záleží taky, co to je za žánr. Dobru se to představit třeba u takového nového CDčka Linkin Park. Že budeš divočit. Ale ono vlastně i taková Adele, že jo, pijánko, pohoda, to tě zase na těch cestách uspí, no. Tak si vyber. Tak radši relax na těch cestách, jo, to vám pošleme my, právě teď, Mika. No a hlavně jdeme soutěžit, je tady rychlá pětka s kozlem. Celý tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun, nové ochucené nealko kozel 0% a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Tak pokud byste chtěli tohle všechno vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Teď slíbený Mika na Hit Rádiu, dobré ráno.

0: Tohle je Mika, tohle je Hit Radio 7.34, krásné ráno. Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla a čas na rychlou pětku je právě teď.
1: Rychlá pětka. Vyhrát můžete ochucený 0% nealko Kozel, který má nový 3 příchutě. Černý rybíz a třešeň, taky citron a bezinka, nebo meruňka a meduňka. No a k tomu i voucher na e-shop.
0: No a s námi ve vysílání je Jirka a Janča. Dobré ráno, lidi.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Ahoj. Vy jste v autě a vy tam máte děti. A oni spí nebo jsou zuruš?
2: No, tak půl na půl a vypadá, že už jsou vzhůru, ale my tady máme nejenom děti, my tady máme i babičku s dědou, my jsme prostě úplně plní.
1: Celá familie.
0: A to jste se vešli do klasického auta pro 5 lidí, jo?
2: No, to no, právě, že ne, máme trošku větší.
0: Trošku větší. No a kam pádíte, rodinko?
3: No, jedeme na výlet do pekla Čertovina, kde právě to má něco s kotlem mají spojené.
0: Mm-hmm. Jo, takhle. No tak u nás vyhrajete, pokud se vám zadaří, voucher v hodnotě 5000 korun a právě ochucené 0% nealko Kozel. Takže pro tebe jakožto řidiče, Jirko, ideální věc.
3: Ano, přesně tak.
0: Tak jdeme
2: možná
0: na to.
2: Možná i dětem dáme cucnout.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
4: Kolik slabik má slovo Kozel?
3: 2.
0: Ano. Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik je 7x7?
3: 39.
0: Naprosto bez váhání.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
4: Jak se nazývá samec od krávy?
2: Bík?
3: Někdy
1: otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaký nástroj používáme ke stříhání papíru?
2: Nůžky.
0: Naprosto jednoduchý, naprosto jasný. A poslední pátá otázka.
4: Kolik trpaslíků žilo se Sněhurkou?
2: Děti říkají, že 7, tak
0: nejsou. Oni slyšeli, že dostanou cucnout toho Kozla, nealko.
4: Je to tak.
0: A jsou vzhůru, rodino, je to vaše.
2: Tak moc děkujem.
4: Gratulujem.
3: Hezka. Tak si do toho Kozlího rohu nálije místo kozích stane kozlíka.
0: Koukám, že tam máte veselo, tak šťastnou cestu, dobře dojít, my vám za chvíli pustíme nějaký písničky a posíláme výhru od Kozla voucher v hodnotě 5000 korun. Tak se mějte krásně.
2: Děkujeme.
0: Není zač. Krásné ráno, ahoj.
3: Krásné ráno, ahoj.
1: Ahoj. Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
1: Hit Radio City Brno.

0: 7.41, dáváte si Hit Radio, dobré ráno. Do soutěže Rychlá pitka se před malou chvíli dovolala početná rodinka, která jela v jednom autě. Pravděpodobně to bylo něco většího, ale na Slovensku by se úplně v klidu naskládali všichni do malý Feldy. Tam totiž policie zastavila Škodu Felicie, vystoupilo z ní, hádejte kolik, Harry nechává zahrát, kolik z ní mohlo vystoupit lidí, včetně řidiče? Co myslíte?
1: Tak
0: vy
1: já tipnu, že na každý sračce byly dva lidi, včetně řidiče, to znamená 10.
0: Dobře, jaký má tip Jasmin?
2: Já budu skromnější, dám 9 třeba.
0: Málo, pořád málo. 18 lidí.
2: 18?
0: 18 lidí vystoupilo z jedné Škody Felicie.
2: V jednom autě teda mám.
0: V jednom autě, tak jako to už se dávno ví, že Felicie, ta superkára, nejlepší fára jsou Felicie, to víme.
2: Miluju.
0: Hele, jako bratia, vzít stopaře je super, ale nemusíte brát všechny po cestě.
2: Počkej, já tady ještě vidím hlavně, že to je řidič bez řidičáku. Takže 18 lidí bez řidičáku.
0: To je blbý, že tam neměl řidičák ani jeden z těch 18 lidí. Jako pravděpodobnost s každým člověkem jako narůstá. Hele, a já si myslel, že byla velká fléřina jet v 8 lidech z festiáku tenkrát, jo. Ve 120, ty brďo. Tak schválně, kolik nejvíc lidí jste kdy nacpali do jednoho osobáku? Vy to nám můžete klidně napsat. Nicméně my k vám za chvíli do těch vašich aut pošleme další muziku, likví do narkotik, taky přihodíme aktuální dopravu a staví se i Lost Frequency. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Moje ruka!
6: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
7: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
8: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
9: Kudy?
8: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelný. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
15: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
10: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
17: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anodr i bardos.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Jižní Moravy hlásíte uzavírku. V Brně v ulici Martina Ševčíka mezi křižovatkami ulic Pšikalova a Točná probíhají stavební práce, neprojedete.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Doufáme, že máte skvělý ráno, tohle Soulo s frekvencí a Hit Radio v 7.53.
1: Věřte tomu nebo ne, ale my jako lidstvo pomaličku přestáváme mluvit, což je třeba pro nás v rádiu celkem blbá zpráva. Nicméně podle nový studie za posledních zhruba 15 let klesl počet slov, který denně vyslovíme, asi ze 16 tisíc na 12 700 a nejvíc to prý údajně obnáší takovýto obyčejný povídání doma večer po práci.
2: Proč?
1: Údajně nejvíc za to asi můžou sociální sítě, protože začneš jako nějaký rozhovor, jasně, dialog a najednou pípne notifikace a ty jo, počkej, a najednou se na tom mobilu oba a už si nepovídáte.
0: Takže z 16 tisíc slov za den jsme klesli na 12 tisíc, jo, tak ono u někoho je i 100 slov denně moc, občas si říkám, jo, ale počkejte, až to přijde Befelem z Bruselu, jo, od ledna 2027 bude limit 5 tisíc slov na den, kdo překročí, platí pokutu. Tak my už nebudeme mluvit, ať neplýtváme slovy, jdeme hrát. Do 8. Zara Larsson, Lush Life. Hezké ráno, šampioni.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnocar. Vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Premiér Andrej Babiš chce znovu umožnit návrat prvňáků ze základní školy do školky. Tato možnost byla zrušena novelou školského zákona a neplatí už od září 2025. Podle zastánců by se využívala jen ve výjimečných případech, například přes přípravné třídy. Ministr školství Robert Plaga je ale proti a návrh chce odmítnout. Rakouská policie zastavila český autobus kvůli jeho špatnému technickému stavu. Při kontrole na dálnici zjistila vážné závady na brzdách a čtyřech pneumatikách. Autobus se zhruba 30 cestujícími proto nesměl pokračovat v jízdě a policie mu zabavila značky i technický průkaz. Cestující museli počkat na náhradní autobus. Na sicilské Etně zemřel po zásahu bleskem 29-letý americký turista. Muž se během bouřky pohyboval v oblasti, která byla kvůli erupcím pro veřejnost uzavřená. Etna je už téměř 2 týdny výrazně aktivní a chrlí lávu i oblaka popela. Podle odborníků mohou současné erupce za určitých podmínek přispívat i ke vzniku místních bouřek. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Už skoro 3 měsíce mohou lidé využívat portál Občana Brno. Je přístupný na portal.brno.cz. Zájemci se do něj dostanou pomocí identity občana a nabízí větší komfort třeba při žádosti o byty, evidenci psů nebo vítání občánků. Najdete tady mimo jiné předvyplněné formuláře. V plánu je postupné rozšiřování služeb, například o platební bránu nebo o rezidentní parkování. Ráno jasno, postupně oblačno až zataženo a také možné přehánky. Takové bude úterý v Brně a na jihu Moravy. Naměříme až 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
8: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
9: Dobré ráno, šampione!
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
11: jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Hezké ránečko!
13: Krásnou středu!
14: Snídaně šampionů.
13: Za chviličku zjistíme, co si ještě teďka v srpnu můžete sami nazbírat na samosběru a jestli jsou ještě jahody, protože zavoláme přímo na farmu Vraňany, takže s náma rozhodně zůstaňte.
12: Eva Max, Damiano David, další důvod, proč i po 8 ladit Hit Radio. Hezké ráno.
15: Hit Radio City Brno.

0: Nejnovější Damiano David ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio 808. Krásné ránko.
1: Kdo milujete samosběry, tak to naprosto chápu. Ona je to za mě jedna z mála aktivit, kde člověk dobrovolně zaplatí za to, že si něco sám odpracuje, tu sklizeň, a ještě z toho odchází vlastně úplně nadšený.
0: Máš z toho pak takovou radost, takový dobrý pocit, že jo? Tak je teda fakt, že samosběry jsou čím dál populárnější, tak nás zajímá, co se dá ulovit ještě teď v druhé půlce srpna a hlavně, jestli se ještě někde dají sehnat jahody, tak my nebudeme hádat, ale rovnou jsme zavolali tam, kde to vědí nejlíp, a na telefonu je Dáša Hančová z farmy Vraňany. Dobré ráno, Dášo.
2: Krásné dobré ráno z Vraňan všem posluchačům.
0: Krásné dobré ráno. Tak Dášo, povězte nám, co se u vás teďka aktuálně sklízí a na jaké samosběry můžou lidé právě v těchto dnech vyrazit?
2: Tak léto je v plném proudu a jak už jste řekli vy, tak samosběry neustále rostou v oblibě všech návštěvníků a zákazníků farmy. A ono to není jenom o té ceně, že si můžete nazbírat levnější komodity, levnější ovoce a zeleninu. Je to opravdu o tom zážitku pro celou rodinu. Mhm. Protože zrovna nyní můžete třeba svým dětem ukázat, jak se sklízí melouny, švestky, ještě stále máme okurky na kledačky, úžasný rajčata, zhruba až 20 odrůd nejrůznějších barev a tvarů, papriky, cukety, patizóny, dýně Hokkaida, začíná cibule na uskladnění, česnek na uskladnění ještě máme, blíží se brambory. No a zmiňovali jste se o jahodách, tak na ty se můžeme těšit po celé září, protože my ve Vraňanech umíme termínovat výsadby jahod. Takže ta hlavní jahodová sezóna je samozřejmě za námi, ale i v září si můžou samosběrači užít samosběr jahod se mnou. Máme to nazvaný jako jahody s Dášou, pojďte na jahody s Dášou. A já beru skupinky, které se objednají na tento samosběr a beru je k našim porostům do foliáku, kdy jim ještě přiblížím něco z naší historie a něco o pěstování jahod.
0: Vy jste říkala, jahody s Dášou, bude k tomu i šlehačka?
2: No samozřejmě, jahody se šlehačkou nesmí chybět na výstě v kafé na výsluní, takže ty si u nás můžete užívat každý den.
1: A ty jahody jsou teda, chápu, pořád nejpopulárnějším samosběrem asi?
2: Jahody jsou asi to nejlákavější, co návštěvníky táhne, ale v tuhle chvíli jako zaznamenáváme obrovský zájem o melouny, protože tím, jak se otepluje, mění se klima, tak už se daří i melounům tady u nás, takže melouny frčí, rajčata, když nabídnete tu paletu těch barev, tak pro ty návštěvníky je to taky zajímavé, že si můžou nazbírat rajčata nejenom klasická červená, ale i žlutá, oranžová, černá, zelená, takže ta nabídka je opravdu pestrá.
0: No a Dášo, kdybyste měla našim posluchačům říct, kde můžou najít komplet informace?
2: Tak určitě sledovat naše sociální sítě, Facebook a Instagram Farma Vraňany Hanč, a všechny informace najdete také na našem webu www.farmavraňany.cz.
0: Dášo, my vám moc děkujeme a minimálně my dva tady se teda na ty jahody se šlehačkou u vás ve Vraňanech stavíme.
2: Těšíme se na vás a děkujeme. Mějte krásný den.
0: Mějte se krásně.
1: Naschle.
0: Takže kdo chcete mít pocit toho poctivýho zemědělce, ale na pár hodin a pak se vrátit zase k tomu svýmu, tak vyražte do farmy Vraňany. Od nás teď na Hit Radio další muzika. Vzpomeneš si, Eva Farná a Miraj.

0: je Stars a tohle je středeční hit rádio Snídaně šampionů chvíli po 8:45.
1: Pojďte si teďka jen tak pro sebe vzpomenout na to, co jste dělali v 19 letech. Já jsem měla radost, že jsem zvládala školu, brigádu, k tomu si nezapomenout klíče, peněženku, když jsem odcházela z bytu. A pak je tady Nikolas Pipal. Tohle jméno si zapamatujte, protože tomu frajerovi je teprve 19. A tři zajímavé věci, jo. Za prvý, je ambasadorem české cesty do vesmíru. Za druhý, vyvinul systém, který pomáhá odhalovat mozkový nádury a používají ho ve fakultní nemocnici Olomouc a do budoucna by se mohl dostat i dál do světa. A za třetí, protože toho má asi pořád málo, tak ještě získal stipendium na Oxfordu v 19.
0: Jak to poslouchám, mě tak trochu stydno, protože když si vzpomenu na sebe, anebo když si vzpomeneme asi všichni na sebe, co jsme dělali, nebo spíš respektive nedělali v 19, tak tohle teda klobouček dolů. Mimochodem, mimo jiné, je jeho velkým snem jednou získat Nobelovku a co je zajímavé, tak ho inspiruje i teorie velkého třesku.
1: Takový malej Sheldon mezi námi.
2: Ten seriál, ne?
1: Jo.
0: Malej Sheldon, takže Nikolas Pipal, no Pipal.
1: Pipal.
0: Takže určitě o tomhle klukovi za malou chvíli uslyší celý svět a my vlastně můžeme říct, že jsme vám to říkali už dneska, 19. srpna. Tak, Leony, Faded Love, taky Regen Moon Man, o tom uslyšíte za malou chvíli vy a taky přihodíme aktuální dopravu. Dobré ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
5: Partners Banka.
4: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
6: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
7: Kudy?
6: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
14: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte run na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
16: Milí Znojmáci, zajímá vás, jak bude v budoucnu fungovat parkování ve Znojmě? Co se změní pro rezidenty, podnikatele i návštěvníky? Zveme vás na veřejné projednání návrhu nového parkovacího systému, které se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Součástí bude také představení připravované karty občana a výhod, které přinese obyvatelům města Znojma. Přijďte se seznámit s tímto návrhem, zeptat se na vše, co vás zajímá a podělit se o své připomínky. Váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na setkání 27. srpna od 17 hodin v jízdárně. Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
17: Usnula?
18: Asi jo.
17: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
18: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
17: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
19: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
12: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna.
2: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. Z Jižní Moravy hlásíte bouračku na Brněnsku v Rajhradu ve Štefánikově ulici, havarovalo nákladní auto do dopravní značky. Počítejte s omezením.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Telesek Poleno, Regenbone Man, Human na Hitrádiu v 8.29 a David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Česko vyšle do boje o Oscara dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Snímek natočený na mobilní telefon sleduje příběh tří mužů, kteří se ocitli bez domova a potýkají se se závislostí. O českém kandidátovi rozhodli členové filmové a televizní akademie. Ani extrémní vedra a požáry neodrazují Čechy od dovolených u Středozemního moře. Největší zájem zůstává o Řecko, Turecko, Španělsko nebo Itálii. Podle cestovních kanceláří se preference výrazně nemění ani při rezervacích na příští léto. Kompaktní disk tento týden slaví 44 let od zahájení komerční výroby. První CD se začala vyrábět 17. srpna 1982 v západním Německu. Prvním popovým albem vylisovaným na nový formát bylo The Visitors od skupiny
0: A
3: B?
2: Je to tak.
0: ABBA.
2: To ABBA.
0: Je to ABBA. Je to ABBA. Schválně vzpomenete si vy na svoje první CDčko?
2: Tak já začnu. Já jsem se ho koupil v levnej knihách, stálo asi 30 korun a bylo to CDčko skupiny Outcast.
0: Jo, počkej, my se bavíme o koupených, ne vypálených.
2: Jo, ano.
0: Dobře, tak ten, tak to trošku musím prozměnit. Takže koupený CDčko říkáš Outcast, jo?
2: Je to tak.
3: Mega.
0: Miluju. Co Jasmin, jaký bylo tvoje první CDčko? Koupený teda.
3: Koupený, to jsme si s bráchou kupovali Eminema Relapse CDčko 2.9, myslím si.
0: Eminema, máme tady.
3: Ten
2: taky furt dobrý, no.
0: Please stand up. Já budu takovej neortodoxní, netradiční, já tady mám tohle. První koupený CDčko. Tohle,
3: sweater,
0: to jsou The Neighborhood. Playlistu to nemáme.
2: Já to Vela ze sousedství.
0: Cože?
2: The Neighborhood je.
0: No. A ten refren, já nevím, jestli to znáte, ale tohle.
3: Mega. To jsou vzpomínky,
0: panečku. David mi ukazuje, že už to mám vypnout. Že jsem mu dneska zakázal zahrát písničku, tak to vypínám. Tak pojďme na něco, co je z druhého alba skupiny. Z druhého alba Coldplay, tohle jsou Clocks na Hitrádiu v 8.32, tolik je na Clocks. Hezké ráno.

0: Možná nám to nebudete věřit, my jsme si tady se Spin zatančili, ne teda spolu, každý sám samozřejmě. Rose, Bruno Mars, tohle šlape. Já mám tepovku třeba tak 130 a mám problém s dechem. Asi bych měl dělat něco s fyzičkou. Posloucháte Hit Radio. Hezké ráno.
1: Tak hele. Herec Al Pacino, známe ho asi všichni, že jo? Mm-hmm. Teďka už je to starší pán, je mu nějakých 86 let.
0: Ale ještě žije?
1: Ještě žije a dokonce má dvouletý dítě a zadělává si na další dítě. V 86 letech máš dvouletý dítě.
0: Počkej, a jak to udělal? To je první otázka. A proč to udělal?
1: Tak zase na druhou stranu, jako budou toho mít hodně společného. Můžou si dát spolu šlofíka po obědě, plinky společný, že jo?
0: No ale na maturách spolu asi nepůjdou, co? Takhle, já budu rád, když Bůh dá a v 68 tady budu, že vstanu z postele a tady Al Pacino. No tak, tak asi tleskáme, no. Fandíme, fandíme. Za malou chvíli Kateřina Marie Tichá, Lamen, taky Imagine Dragons. Hezké ráno z Hit Rádia.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
3: No jako já.
4: Oční klinika Oftal.
3: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
5: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
6: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
7: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
6: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
7: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaka, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
6: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
8: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší?
9: Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
10: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
11: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
12: Beny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Beny.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
13: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: On the top of the world. Tohle jsou Imagine v 8.49 a tohle je středeční rádio. Dámy a pánové, chcete ušetřit 60 tisíc ročně třeba na dovolenou?
1: No jasně.
0: Nechtěli byste, no tak stačí jeden malý detail, drobný detail, a to odstřihnout všechny kámoše a nikam s nima nechodit. Průzkumy totiž spočítali, že nás kamarádi vyjdou měsíčně zhruba na, typně Jasmin.
1: No tak říkal si 60, no.
0: No tak to počítej. Dobře, je to 5000 korun měsíčně, to jsou pivka a tady jídlo venku a nějaký dárečky a třeba nějaký společný akce. Takže vlastně z toho mi vychází, že být asociál najednou dává jako velký smysl, jo. Najednou víte, proč teda nemáte kámoše, protože prostě jenom šetřej, proč nemáme kámoše,
1: no,
0: proč nemám kámoše.
1: Taky no. No,
0: takhle, no, dobře, nebudem tady plakat nad rozlitým tím mlíkem. Kdybyste si měli vybrat, jo, schválně, kdybyste si měli vybrat, Jasmin, mezi ušetřenou pětkou měsíčně a jedním divokým večerem s kámošema, tak co by si za těch 5000 pořídila?
1: Já neušetřím ani tu pětku a nemám ani ty kamarády, tak...
0: To není fér, to zpívá Lil Ellen.

0: Jedno rychlý kafe na konec středeční snídaně. Espresso macchiato.
1: Espresso macchiato.
0: My se tímhle s vámi jdeme rozloučit a chceme vám poděkovat, že jste s náma strávili ty první 3 hodiny.
2: Bylo to výživný, moc jsme si to s váma užili. Doufáme, že i vy s náma samozřejmě.
0: Budeme se na vás těšit zítra.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak ať to jde v práci, případně užívejte Dovču a zítra ráno v 6.
2: Zase tady, tak ahoj.
0: Mějte se, čau.
4: Za necelé 3 minutky nám odbije 9. hodina raní a od mikrofonu Hit Radia City Brno se vám hlásí Ondra Blaho s dopoledním vysíláním a taky tím nejlepším dopravním servisem z Brna a okolí. Začneme nedaleko Brna na Rajhradu, tedy v Rajhradu, pardon, ve Štefánikově ulici. Tady havarovalo nákladní auto do dopravní značky, tady počítejte s omezením. D1 197 ve směru na Prahu, tady je osobák s nákladňákem v sobě, kolona už má skoro 4 kilometry, no a vydáme se taky na Znojemsko. Konkrétně na výjezd z Vítonic ve směru na Oleskovice, tady se srazila 2 osobní auta, no a taky za Jevišovicemi ve směru do Bojanovic likvidují hasiči požár nákladňáku a provoz je tady vedený kyvadlově. Tak šťastnou cestu, jezděte opatrně a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848. Děkujeme.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Nechceš, aby léto skončilo?

0: Voda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
7: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko zažívá rekordní sucho. Na 30% území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu Krušných hor, což jsou oblasti, kde je dlouhé trvání nedostatku vláhy dlouhodobým problémem. Uvedl to portál Intersucho. Pozor na falešné nabídky dovolených. Na sociálních sítích přibývají případy, kdy lidé posílají desítky tisíc korun neznámým organizátorům zájezdů a nakonec přijdou o peníze i dovolenou. Jak podvod poznat, radí ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
8: Žádná cestovní kancelář neprodává zájezdy prostřednictvím sociálních sítí. Může sice inzerovat, ale následně bývá vždy sepsána smlouva o zájezdu, kde jasně vidíme, kdo je pořadatelem, je tam IČO, kontaktní informace, funkční webové stránky, funkční telefon.
7: U každého prodejce je proto důležité ověřit, zda jde o cestovní kancelář, která má oprávnění zájezdy prodávat. Ukrajinské drony v noci na dnešek zasáhly rozsáhlé logistické centrum u Moskvy. Sklad internetového prodejce Wildberries byl dnes ráno stále v plamenech a stoupal z něj hustý kouř, píše to agentura AP. Dron rovněž způsobil malý požár v průmyslové oblasti ruského města Ufa. Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a uspěl i ve třetím duelu. Karlovy Vary porazili i díky hetriku útočníka Jana Bambuly prvoligový Sokolov 6-3.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
10: Taky jste se s otevřenými okny tak dobře vyspali jako my. A dneska bylo úžasně. A pokračuje velice příjemné počasí, protože teď 2 minutky po 9. hodině měříme nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě okolo 18 stupňů a je skoro zataženo, což nám, kteří jsme celý den v práci, vlastně vůbec nevadí. Každopádně odpoledne by se mělo opět ukázat sluníčko, teploty by měly vyšplhat až na nějakých 26 stupňů, no a do víkendu, kdy se slunko objeví znovu, musíme počítat s dešťovými přeháňkami a docela příjemnými teplotami čtvrtek i pátek okolo 26 stupňů.
5: Hit Radio City Brno.
10: Je tu středa, polovina pracovního týdne a s ní také další dopoledne na Hit Radio City Brno, které startuje Pink. Hezké dopo.

Ladíte středeční dopoledne na Hit Radio City Brno s datem 19. srpna a startujeme tak, jako vždycky, něčím hezkým, něčím dobrým, něčím pozitivním. Masarykova univerzita slaví úspěch v mezinárodním šanghajském žebříčku, který posuzuje kvalitu vědy a výzkumu na vysokých školách po celém světě. V českém srovnání dosáhla na nejlepší výsledek ve své historii a o první příčku se dokonce dělí s Pražskou univerzitou Karlovou. V celosvětovém měřítku se brněnská univerzita po páté v řadě udržela v elitní pětistovce. Jako jedna z mála českých škol své umístění obhájila, zatímco většina ostatních tuzemských univerzit zaznamenala propad. Takhle myslím si, že aby ten propad nebyl, aspoň jedna vysoká škola v Česku se třeba dostala do první stovky. To by se nesměl každé 4 roky měnit ministr školství, děcka už na základkách učit některé zbytečnosti a hlavně by se peníze neměly rvát do zemědělských dotací velko agropodniku jednoho Slováka, ale skutečně do rozvoje školství. Ale nemůžeme chtít všechno, že jo? Takže zpět k tomu pozitivnímu. Pokud je masárna vaše alma mater, můžete se poplácat po ramenou, anebo pozvat své současné, anebo bývalé spolužáky z výšky dneska večer na jedno pěti pivo, protože rozhodně je důvod slavit.

jak zní blížící se víkend. Přesně takhle. David Guetta, Cedric Gervais a taky Chris Willis. V dopoledním vysílání Hit Radio City Brno já vím, že teprve se středečním datem 19. srpna, ale na druhou stranu ve mně ta předvíkendová energie ve středu dopoledne je vždycky, protože se dostává

0: poloviny pracovního týdne. Já věřím, že to od polko uteče jako voda a pak už tady bude jenom čtvrtek a půlka pátku a pak už stejně všichni vyrazí na víkend. Tak pokud vás, ve vás, ta nálada předvíkendová ještě není, tak věřím, že ji vyvolá Petr Bitch Project a nebo tady Swims, kteří zazní už za malou chvíli.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfort ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas. Ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute z Nojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Přátelé, máme necelých 5 minutek po 9:30. To, že je středa 19. srpna, to už všichni víte, ale ještě jsem vám na Hitradio City Brno neřekl jednu důležitou věc, která se s 19. srpnem pojí. Dneska je Světový den fotografie. Fotografem je dneska každý z nás, máme chytrý mobily s foťákem, denně uděláme desítky fotek, na které se ale zpravidla už nikdy nepodíváme. Ale moje žena, přátelé, moje žena se živí jako fotografka a dělá nádherné fotky, které zůstávají viset na zdech anebo v kancelářích roky. A tak, jestli mi to dovolíte, tak já si tady vyřídím jeden soukromý hovor, který vás snad nebude obtěžovat. Lásko, ahoj. Prosím tě, ahoj, lásko. Já se teďka dívám do kalendáře a víš, co je 19. srpna?
1: Já nevím.
0: Kromě našeho dnešního posvatebního focení?
1: Netuším.
0: Dneska je Mezinárodní den fotografie.
1: Aha, tak proto jdu do práce. Abych to oslavila.
0: Ty to oslavíš prací?
1: Ano.
0: Dobře. No, já jsem ti jenom chtěl popřát teda všechno nejlepší. A říct ti, že jsem na tebe hrozně pyšnej, že jsi strašně šikovná.
1: Děkuju, lásko. Já na tebe taky.
0: Jo? Tak jo. Můžu to rád ven do rádia, aby všichni věděli, že mám šikovnou ženu a že dneska je Světový den fotografie?
1: Ano, můžeš, lásko. Máš moje svolení.
0: Tak jo. Tak zdar.
1: Čau.
0: Přátelé, třeba 16. října je den pekařů. Takže pokud máte doma partnera nebo partnerku, díky kterým máme každé ráno na stole čerstvé pečivo, určitě si toto datum zapište do kalendáře. Každopádně, kdyby se den nějakého řemesla objevil v kalendáři dřív, dám vám o tom samozřejmě.

0: Jestli něco DJ a producent Cyril rozhodně umí, tak vzít legendární petelici a udělat z ní možná pro některé uši ještě legendárnější. Podařilo se mu to nejenom s písničkou od kapely Disturb, respektive od Simona a Garfunkla The Sound of Silence, ale taky u této písně. U písně Stumbling od Chrise Normana a samozřejmě také Suzy Quatro. Tak snad vám tahle pecka udělala radost. No a my budeme ve skvělé muzice na středeční dopoledne pokračovat. Čeká nás třeba kapela Nickelback, nebo si dáme jednu z ne často hrajících písní od Lady Gaga, The Dead Dance. Já je mám hodně rád, tak pokud patříte do mého týmu, už za malou chvíli se dočkáte.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Ach, ta Itálie, kde je každý den malé dobrodružství. A teď, aby bylo ještě grande, je tu nový Fiat Grande Panda. Větší, odvážnější a stejně ikonická jako váš oblíbený ranní šálek espressa. Vezměte ji nahoru k moři nebo jen na to nejlepší gelato ve městě. Nový Fiat Grande Panda, protože život je příliš krátký na nudu a Fiat ví, jak žít.
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
14: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
13: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
14: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
13: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: romantika a blízko, a ne blízko, ale právě teď je tady ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte třeba na Pelhřimov... Pardon, to mě volá kolega z Hitrády a Vysočina, protože pro vás chystáme jednu neuvěřitelnou zprávu, která by měla zaznít také ve vysílání Hitrády a City Brno, ale o tom samozřejmě až potom. My jsme tady na Jihomoravské dopravě a pozor, byste si měli dávat třeba mezi ulicemi Botanická a Sokolská, kde probíhají práce na silnici. Komunikace je tady uzavřena a uzavřena bude až do 31. srpna, takže tady určitě pozor. Další problémy samozřejmě na D1, tak jako tradičně 191. kilometr ve směru na Prahu, tady je u Krajnice jedno osobní auto, no a přidávám ještě stále aktuální problémy na Znojemsku. V Tavíkovicích na místní komunikaci havarovalo osobní auto, no a na výjezdu z Vítonic ve směru na Olexovice tady se srazila dvě osobní auta. Tak šťastnou cestu, pevné nervy a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na 720 890 848. Tedy na naše nové WhatsAppové číslo.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Český pracovní trh stárne. Firmy i státní organizace si musí zvykat na to, že pro ně pracují čím dál starší lidé. Ve druhém čtvrtletí přibylo téměř 40 tisíc šedesátníků. Naopak dvacátníků o více než 15 tisíc ubylo. Průměrný věk pracovníků se tak za poslední čtvrtstoletí zvýšil na skoro 45 let a bude se dál zvedat. Píší to Novinky.cz. Česko bude na Oscarech reprezentovat československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacký v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se závislostí. Czech Tourism mění svého zřizovatele. Česká centrála cestovního ruchu doposud náležela Ministerstvu pro místní rozvoj. Nově bude fungovat pod záštitou Ministerstva obchodu a průmyslu. Co má změna přinést, vysvětluje jeho mluvčí Tadeáš Provazník.
8: Nové nastavení nám umožní lépe propojit zkušenosti Czech Tourismu a Ministerstva pro místní rozvoj s nástroji rezortu průmyslu a obchodu v oblasti zahraničního obchodu, investic a ekonomické diplomacie.
7: Pro kraje, obce ani hoteliéry se tím nemá měnit, dosavadní spolupráce a plánované kampaně mají pokračovat bez přerušení. Tenistky Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále. 20-letá Bejlek porazila nasazenou 16 Alexandrovovou z Ruska. Turnajová 22 Bousková zdolala o 9 příček výše nasazenou Američanku Jovičovou.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Teď necelé 4 minutky po 10. hodině dopolední, nejenom Brno, ale celá Jižní Morava už měří okolo 20 stupňů Celsia. Jak už jsem říkal před hodinkou, někdy odpoledne by se mělo rozhodně vyjasnit na polojasno, teploty by se měly vyšplhat na 26 stupňů a čeká nás tuze hezké středeční odpoledne.
6: Hit Radio City Brno.
0: Ale i to dopoledne stojí za to, díky Hit Radio City Brno. Teď Katy Perry, Alex Warren a nebo One Direction.

0: Ladíte dopoledne na Hit Radio City Brno? Máme minutku po čtvrt na jedenáct a tak jsem se díval po těch internetech a narazil jsem na úžasnou zprávu. A není teda z Jižní Moravy, je z Vysočiny, protože v krajském městě Vysočiny po letech opět působí romský fotbalový manšaft. Jako AV Amary Roma s podporou stovek příznivců vstoupil v Jihlavě do nejnižší české soutěže hned dvěma výhrami. Hráli proti TJS Kalka Brzkov a zatímco ty Brzkováky přijelo podpořit nějakých 20 lidí, tak jejich soupeřům ze svahů kolem hřiště fandilo asi 350 diváků. A já jsem se chtěl právě na idnes.cz/Jihlava dozvědět nejenom o tomto špílu, ale samozřejmě o celém manšaftu víc, ale oni si to vyčúraně dali do premium sekce, protože asi tušili, že to lidi bude hodně zajímat, tak aby na tom vydělali, že jo. Jenže já nejsem tak bohatý, abych měl premium sekci. A tak jsem si řekl, že teď my máme přece na Vysočině svoje kontakty, že někomu zavolám. A já už mám na telefonní lince mojí kolegyni z Hit Rádia Vysočina Markétu. Marky, ahoj, krásné dopoledne.
1: Nazdar, krásné dopoledne. Tak
0: prosím,
1: proč
0: tě,
1: pak voláš?
0: No, proč ti volám? Úžasný romský tým teď válí u vás na Vysočině a mě moc zajímá, co tam o tom víte. Jaký je to manšaft? Jak se jim daří? Proč na ně chodí tolik lidí?
1: Hele, mě kdyby kolegové nezasvětili, tak já moc nevím. Nejsem úplně takováhle fotbalová faninka. Ale teď jsem si tady rozklikla ten článek a oni jsou fakt jako dobří. Hmm. Hele, já jsem za to nadšená. Já si myslím, že sport je každopádně vždycky dobrý, že jo? To dělá z lidí jako divy, jo? Protože prostě sport nás nabíjí. A pořád lepší, než kdyby někde posedovali po hospodách, ne?
0: Je to tak, ale u nás je velkolepý romský festival, je tam vždycky veselo a za mě osobně, kamkoliv vstoupí Romové, tam je sranda, tam je divočina, tam je energie, takže víc romských manšaftů nejenom do fotbalu, ale klidně i do hokeje.
1: Přesně, hele, přesně, ale já bych se trošku teda bála tý divočiny, víš? No, aby to jako nedopadlo špatně na tom.
0: Oni si s tím poradí, pořád fungují nějaký pravidla, pořád fungují nějaký žlutý, červený karty.
1: Jasně.
0: Já si myslím, že si s tím rozhodčí, správný rozhodčí si s tím vždycky poradí.
1: Hele, já bych teda doporučovala, aby ten rozhodčí měl aspoň 2 metry a byl to takový silák, takový pořádnej. Teda,
0: to akorát, si jo? Myslím, že v některých situacích nepomůže. Každopádně mně se strašně moc líbí ta jejich velká fanouškovská podpora, protože co by za ní dal třeba takový nový brněnský klub Artis Brno, víš, to si myslím, že budou skutečně závidět. Marky, každopádně moc krát ti děkuju za info přímo z centra dění a prosím tě, až budu mít zase nějaký utkání, dej mě vědět, já bych se mile rád přijel podívat.
1: Budeme se těšit.
0: Ale. Měj se hezky, ahoj. Mám jenom takový vzkaz pro místní brněnskou komunitu. Borci, kdybyste chtěli zakládat nějaký fotbalový manšaft, já se hlásím do týmu, hlasitej, jsem s

Takhle, já jsem se k tomu vůbec vracet nechtěl, protože jsem si myslel, že to není potřeba. Ale vrátím se rád, protože na naše WhatsAppové číslo nám napsala Kristýna. Ahoj, právě jsem tě slyšela v rádiu a děkuju za to, že i o nás, Romech, mluvíš krásně

0: Jsem taky Romka a bohužel není to lehké lidem ukázat, že jsme dobří. Jsem pečovatelka a zatím jsem nikdy problém neměla, ale díky tobě třeba teď konečně lidé na nás změní názor. Díky moc, posluchačka Kristýna. Kristýnko, děkuji ti za tuto zprávu, byť si myslím, že mě vůbec vlastně děkovat nemusíš, protože já to beru jako samozřejmost, protože o každém člověku, pokud si to zaslouží, by se přece mělo mluvit hezky, nezávisle na barvě pleti, sexuální orientaci nebo náboženském vyznání. Tohle já beru jako hotovou věc. Každopádně my jsme mluvili o úžasném romském fotbalovém týmu AV Amari Roma s mojí kolegyní Markétou z Hitrádia Vysočina. A Markétu na naší telefonní lince vyměním už za chvíli za jednoho z vás, našich posluchačů, registrovaných do soutěže Nevaříme, posloucháme. Už za malou chvíli budu volat a budu chtít někomu z vás dát 5 kilo do restaurace zdarma. Tak víte, co vás čeká? Telefonát, vyzvánění, vyzvednete telefon a jako první slova Nevaříme, posloucháme. Teprve potom vám můžu gratulovat.
1: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
3: Kudy?
2: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
4: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
13: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v galerii Vaňkovka Brno. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
14: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den.

0: vaříme, posloucháme.
1: Je tu další soutěžní kolo, které začínáme tak jako vždycky. Pohledem do meníčka restaurace Charlieho partnera. Takže dneska polívka tomatová s bazalkovými krutony. Jednička pečené kuřecí stehno, ale ne ledajaké. Marinované v jogurtu a česneku se salátem tabule, ten mám moc rád. A nebo dvoječka smažený sýr gouda s bramborama a tatarkou. Jak je mým neúplně dobrým zvykem, opět bych snědl úplně všechno, ale na výběr nemám já, ale posluchač Petr. Petra jsem zvolil proto, protože jak v pondělí já, tak kvůli mé včerejší absenci David jsme zvolili ženy. Tak aby to bylo fair, dáme dneska prostor chlapům. Tak Peťo, dneska je to na tobě. Byl jsi vybrán jako vhodný kandidát na zvednutí telefonu a vyřčení kouzelných slov nevaříme, posloucháme. Může ti to hodit 5 kilo do Charlie's Forest na Lesné. Ale vypadá to, že ani tento týden nebude 100%. A po pondělním i úterním úspěchu to dneska nedopadne. Petr nezvedá telefon a radost můžou mít všichni ostatní, protože, jak už všichni podle pravidel víte, dnešní 500-korunová poukázka se posunuje do čtvrtečního soutěžního kola. A tam budeme hrát tedy o celkovou částku 1000 korun. Registrace pořád probíhá na www.hitradiocitybrno.cz. Tak vy, kteří jste se třeba nikdy neregistrovali, protože soutěžím v rádích nevěříte, věřte mi, že tady tu šanci skutečně máte.

0: Hledáš místo, kde dát dobré jídlo? Posedět s přáteli u skleničky a tankového piva? Nebo kam na firemní večírek? Tak jedině Charlie's Forest. Přejeme vám šťastnou cestu, potkáme se na Forestu. Filova 1, Brno Lesná.
1: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
9: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
8: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Zdravím, jsem tady zase, váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Rehab a In My Head končí 10. hodinu dopolední na Hit Radio City Brno. Přesně za 2 minuty odbije 11. a před aktuálními zprávami mrkneme i na ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. D1 195. ve směru z Brna na Vyškov. Tady se střetlo osobní auto s nákladním. Kolona má přes 2 kilometry. Znojemsko, Tavíkovice, tady havarovalo osobní auto, stále aktuální dopravní nehoda, stejně tak jako výjezd z Vítonic na Olexovice, kde se srazily 2 osobáky a tato dopravní nehoda se stále vyšetřuje. No a přidám ještě problémy na trase ze Svitav na Brno za odbočkou na Boskovice, tady jsou v sobě 2 osobáky. Jezděte opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848. Moc krát děkujeme.
1: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
4: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Ministryně financí Schillerová dnes bude s dalšími členy vlády jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Už v úterý se setkala se 7 ministry. V letošním roce by měl stát hospodařit se schodkem 310 miliard korun, což by představovalo 4. nejhlubší deficit od vzniku Česka. V Praze se zpřísnila pravidla pro používání pyrotechniky. Nová vyhláška platí od července. V některých městských částech je odpalování výrobků kategorie F2 a vyšší zakázané po celý rok, v jiných pouze sezóně. Více dodává mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Přijetí přísnější regulace představuje hodnotový posun, který zohledňuje nejnovější vědecké poznatky týkající se škodlivosti odpalování zábavní pyrotechniky pro okolí. Mimo to, zákaz přispěje k eliminaci stresu, který při odpalování pyrotechniky prožívají někteří obyvatelé a domácí zvířata.
4: Za porušení této vyhlášky hrozí pokuta až 100 000 korun. Společnost OpenAI zpomalí vývoj svých modelů umělé inteligence. Firma chce nejprve upravit systémy používané k výzkumu a trénování AI. Reaguje tak na incident z minulého měsíce, kdy testovaný AI agent bez vědomí pracovníků OpenAI napadl počítačové systémy jiné firmy. České hokejistky dnes vstupují do nové sezóny soubojem s Finskem. V úvodním utkání turnaje Women's Eurohockey Tour ve švýcarském Klotenu se česká reprezentace postaví Finkám. Zápas začíná v 15:30. Pro český tým jde o první ostrý zápas po olympijských hrách.
6: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Aktuálně měříme v Brně a na celé jižní Moravě teploty okolo 21 stupňů Celsia, stále je na obloze více mraků než modré barvy, ale to by se v průběhu odpoledne mělo změnit. Teploty navíc vyšplhají až na 26.
2: Hit Radio City Brno.
0: No a na co se těšit teď po 11. v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno? Na Čina Skjavičiho, anebo Miley Cyrus.

Avicii, The Nights, v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. A tahle písnička vlastně pojednává o tom, jak bychom si měli život užívat, protože jednou ten život necháme za sebou a prostě na co budeme vzpomínat, že jo? Většinou jenom na ty nejzajímavější zážitky a jsem skálopevně přesvědčený o tom, že si možná z této písně i něco vzal borec, který se stal nečekaným jeřábníkem včera ráno na jedné stavbě v Brně na Hlinkách, protože totálně zlitý borec prostě vylezl do jeřábu, odmítal ho opustit a vydat se zase zpět dolů na zem. Působil agresivně, házel po policistech petláve a tak dále. Jako bylo to hodně nebezpečné, to je nutno podotknout samozřejmě, ale přátelé, je to jenom taková drobná výzva pro vás všechny ostatní. Jako chápu, ten mejdan se může klidně protáhnout z víkendu až do pondělí. Ty delší a nepříliš veselé mejdany se dokážou protáhnout až do úterý. Ale prosím vás, nelezte nikam, kam nemáte a už vůbec ne na něco tak nebezpečného, jako je desítky metrů vysoký jeřáb. Nejenom, že pro vás musí lézt policisté, ale může se stát i něco mnohem, mnohem horšího. Běžte se raději vyspát. Já si myslím, že to ve středu nebo na druhý den po vystřízlivění určitě oceníte.

0: Jojo, i takhle můžou znít tóny a melodie blížícího se víkendu DJ Antoine and the Beat Shakers Mashery. V dopoledním vysílání Hit Radio City Brno 7 minut před 11:30. A možná ano, už teď ve středu je správné apelovat na vás, kteří máte v plánu trošku divočejší víkend, aby to nedopadlo tak, jak s tím novým jeřábníkem, kterého tahali z jeřábu včera ráno. Mluvili jsme o tom před chvílí. No ale tak je nejvyšší čas se mrknout, co se vlastně o víkendu dá dělat. No, kdy jindy než ve středu se nad tím začít skutečně zamýšlet a kdy nad tím začít uvažovat. No tak si dáme Damiano Davida, dáme si One Man Show Foundation a pak pro vás budu mít hned tři tipy na to, kam v Brně a okolí vyrazit.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No jako já.
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce

0: se slaví u Lucerny na adrese veveří20.
1: www.u-lucerny.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
8: Nejlepší evropský volejbal míří do Brna. Zažijte mistrovství Evropy žen a vychutnejte si vrcholový sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace. Buďte u toho a vytvořte hráčkám vítěznou atmosféru. Přijďte od 21. srpna do 2. září na brněnské výstaviště a vyberte si z 21 zápasů. Vstupenky v síti Ticketportal a program na eurovolleyi2026.cz.
9: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Píseň, která reagovala na nepříliš bezpečné a přívětivé prostředí na sociálních sítích. A tak bych vám teď v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno rozhodně doporučil, vypněte ty mobily a vyražte ven. A vyražte třeba do letního kina, které, přátelé, už zítra opět vyroste na vlněně a zítra budou dávat Šreka. Navíc v angličtině s českými titulky, takže pokud to znáte jenom z těch vánočních promítání v češtině, tak si myslím, že ta angličtina je ještě o něco lepší a zjistíte, jaké velké hollywoodské hvězdy vlastně ty jednotlivé postavičky nadabovaly. Doporučuju, začíná se v 21 hodin a info najdete na go2brno.cz. Další pozvánka míří na 22. srpna, tedy na tuto sobotu do Vranova nad Dyjí, na Hradozámeckou noc na místním zámku. Od sklepa po půdu za soumraku. Unikátní, mimořádná večerní prohlídka, kterou si prostě nesmíte nechat ujít. Info včetně nákupu vstupenek najdete na zámek-vranov.cz. A pokud by se vám v ten samý den nechtělo vyrážet z Brna, tak zůstaňte tady, vyražte na Kraví horu, na letní scénu divadla Bolka Polívky, protože v sobotu hraje Pražský výběr. Co k tomu dodávat? Snad nic. Jenomže informace najdete ať už na go2brno.cz anebo na webovkách divadla Bolka Polívky.

0: Friendly Fire od Linkinu, 5 minutek před 3:15 v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. A já pevně věřím a doufám, že i vy jste se tak trošku příjemně ohřáli při poslechu naší společné dopolední 3 hodinovky se středečním datem 19. srpna. Pojďme to celé zrekapitulovat. Přátelé, dnes jsme mluvili o velkém úspěchu Masarykovy univerzity, která opravdu uspěla v jednom prestižním žebříčku vysokých škol. Připomněli jsme, že dnes je světový den fotografie, takže pokud máte ve svém okolí fotografa nebo fotografku, nezapomeňte popřát, nebo pokud nejvíce fotí váš partner nebo partnerka, no tak klidně taky, samozřejmě. Spojili jsme se s naší kolegyní Markétou z Hitrádia Vysočina kvůli úžasnému romskému fotbalovému týmu AV Amary Roma v Jihlavě, kam bychom teda měli taky vyrazit podpořit, protože to je velká paráda, co tam borci předvádí. No a neklaplo to dneska v soutěži Nevaříme, posloucháme. Takže o to větší příslib to je pro zítřejší soutěžní kolo, protože nás čeká kolo o 1000 korun do jedné restaurace úplně zdarma. No a pořád to není všechno. Pořád pro vás mám ještě něco navíc a to navíc bude tak jako vždycky moje závěrečná dopolední srdcovka. Dneska to bude specialita par excellence, tak určitě vydržte až do 12.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
4: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pod i spodek, žádný keci, funkční věci. Anagr.i, brds.cz.
7: Nechceš, aby

0: Voda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro u Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z Lievito Madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z Lievito Madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
2: Vážení občané a návštěvníci města Znojma, parkování je obrovský problém, který toto město sužuje už bezmála čtvrt století. Proto jsme pro vás připravili nový parkovací systém, který bude postupně měnit způsob parkování ve Znojmě na dlouhé roky dopředu. Přijďte proto prosím ve čtvrtek 27. srpna v 17 hodin do centra jízdárna v Louce. Dozvíte se, jak bude systém fungovat, co přinese rezidentům, co podnikat i návštěvníků města. Těšíme se na vás. Zdraví vás Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Tak se nám opět přiblížilo pravé poledne. A s nimi konec dnešního dopoledne na Hit Radio City Brno a jako vždycky vám nabídnu moji závěrečnou dopolední srdcovku. Včera jsem tak scrolloval Instagramem a narazil jsem tam na úžasné hudební video, ve kterém člen kapely Hollywood Vampires, kytarista Johnny Depp, úžasně zaspíval Davida Bowieho a jeho legendární song Heroes. A i díky tomu jsem si vzpomněl na svatbu mých nejlepších kamarádů Davida a Barči, kterým právě Heroes zněli při příchodu k oltáři. Hrdinou je takřka každý z nás, kdo se pere s těmi všedními, ať už menšími nebo většími problémy. A myslím si, že by to byla opravdu dokonalá tečka dnešního dopoledne. Tak pouštím Davida Bowieho a těším se na vás zase zítra před 9. Tak se mějte a ve čtvrtek zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. Na Brněnsku na výjezdu z Nové Vsi na Ivančice počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí v noci na čtvrtek silné bouřky. V noci na pátek se mohou objevit také v pásu na jihovýchodě země. Doprovázené budou nárazy větru a kroupami. Výstrahu dnes vydali meteorologové. Na silnicích rozhodují po nehodě první minuty. Řidiči by proto měli vědět, jak správně postupovat. Pokračuje policejní preventistka Monika Šindlová.
16: Účastník nehody je povinen neprodleně zastavit, následuje vypnutí zapalování, zajištění auta proti pohybu, rozsvícení varovných světel, obléknutí reflexní vesty, ale ještě před vystoupením z vozu a umístění výstražného trojúhelníku před místem havárie na okraj vozovky.
15: A hodit se nám může také aplikace Záchranka. Poslanci se sejdou ke sporné vetované novele rozpočtových zákonů 25. srpna dopoledne. Návrh programu zahrnuje také 4 předlohy před závěrečným schvalováním, například zákon o digitalizaci, povolování pobytu cizinců nebo snižující státní náhradu České poště. Teď se ještě podíváme k nám.
2: V pátek odstartuje další akce ze seriálu Slavnosti Brno. Tentokrát se lidé mohou těšit na dožínky, které se ponesou ve znamení oslav sklizně, tradičního řemesla a hojnosti. Akce potrvá až do neděle 30. srpna. Chybět nebudou ani kreativní výtvarné dílny pro děti nebo řemeslné jarmarky.
17: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
2: V Brně a na jihu Moravy dnes převažuje oblačno a večer možná na Blanensku sprchne. Teploty se vrátily na třicítku.

Nádherné pravé poledne přeju, 12 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio a začínají nám naše srdcovky a dneska, když je ta středa, tak vybírám jako srdcovku, ta vás vystřelí z kalhot, jak se říká. Spoustu energie, abyste měli takhle do práce. Elvis Presley a JXL, Little Less Conversation. Všichni víme, že Elvis Presley je král rock'n'rollu, ale věděli jste, že jeho přezdívka byla taky Memphiský blesk, tedy The Memphis Flash? Tak tady je Blesk z Memphisu na Hit Radio.

0: Jo, slušnej od vás na první srdcovku.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Elvis Presley, tedy Blesk z Memphisu, což také byla jedna z jeho přezdívek. A je to vlastně jako cool přezdívka, jo? Flash, Memphis Flash. A tak si říkám, měli jste také v mládí nějakou přezdívku? Jaká to byla? A kolik vám bylo, když jste ji dostali? A kdo vám ji dal? A vadila vám, nebo vám zůstala třeba do dneška? Dejte vědět 777-937-777, když dneska máme ty srdcovky a vzpomínáme na dobu minulou, pojďme také zaspomínat tedy na naše přezdívky. Je pravda, že který máte i ve svém okolí, že ani už nevíte, jak se jmenují křestním jménem, kolikrát ani tím příjmením, ale že znáte už prostě třeba 20-30 let jenom podle nějaké přezdívky. Je to i váš případ? Zajímá mě to. Dejte vědět, jakou přezdívku jste měli. Ještě jednou na WhatsApp Rádia s číslem 777-937-777. Zkusíme dneska v srdcovkách najít tu nejvíc cool přezdívku. Možná to bude právě ta vaší. Když jsme u přezdívek, tak mám tady pro vás připravenou zpěvačku, která v 90. letech tak byla jako fantastická, skvělá. Dokonce jeden čas tak zpívala také v Šalomu v čele s Petrem Mukem. Jmenuje se Jana Ferriová a ta si říkala Karia s Y, Karia. Taky jako zajímavá přezdívka. Dáme si od ní píseň, která je velmi, velmi cool. Ostatně stejně tak jako ta přezdívka. A je to píseň, ve které ona zpívá ještě o, řekněme, BDSM, o sadomasu. A zpívá v době, kdy ještě nebyla cool a nebyla v módě knížka 50 stínů šedí. Nevím, anebo zpívá úplně o ničem jiným, jenom si blbě vyložil ten název. Spoutaná na Hit Rádiu.

0: další legendární hit, který má své místo v srdcovkách Hit Rádia. Je přesně čtvrt na jednu. A před námi další srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Ještě předtím ale vzpomínáme na vaše přezdívky a Petr mi tady píše. To je tak, když ti na základce matka koupí laceláče a vznikne přezdívka Krtek. Od té doby se to vleče až doteď a že by mi někdo řekl jménem, tak to je úplně výjimečný. Většina ho vlastně ani nezná. Takže Krtek. Tak Krtku, díky moc za zprávu. Další Věrka píše, ahoj, na Valašsku je obec Lačnov a tam nikdo neví, jaké má kdo příjmení, ale všichni si říkají pouze přezdívkami. My přespolní nikdy vlastně nevíme, o kom je řeč. Tak to mi připomíná naši hospodu, to je úplně stejný. Další, co tady od vás mám, tak jsou samozřejmě i hlasovky, který posíláte na WhatsApp Rádia s číslem 777-937-777.
3: Ahoj, no mě říkali od malička Zikmund. Já byl zrzavý, jak když hoří Brandeis a podle pohádky Prince jsem se Zlatou hvězdou na čele. A to už mi zůstalo, to jsem měl od malička.
0: A vlasy?
3: Takže my zrzaví jsme, nebo mě aspoň říkali Zikmund, Šelma Ryšavá, já král Kazi svět. Takže to byla taková legrace, že do dneška mi ta přezdívka prostě zůstala. No. Zrzavý už sice nejsem, vlasy už taky nemám, ale Zikmund mi zůstal na pořád.
0: Taky krásný a taky chápu. Co vy, jakou jste vy měli přezdívku? Pojďme vzpomínat na ty naše doby telecího mládí. Jak vám říkali, 777-937-777 a my si dáme další srdcovku, Magic Fair. Rok 94.

0: srdcovka je od Christiny Perry. Tisíc let. Thousand years. A tisíc let klidně může vydržet je přezdívka, kterou jste dostali na základní škole. A přesně o tom si dneska povídáme v srdcovkách na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Přezdívky, které jste dostali v mládí, tak ty jsem chtěl znát, ty jsem chtěl vědět a zajímá mě, jestli vám zůstaly i doteď. A Zuzka třeba píše, já mám přezdívku Čabajka. A to už od školy a to je mnoho a mnoho let zpátky. Je to malý rým na mé příjmení a je legrační, že na to všude vždy přijdou a začnou mi tak říkat. Zkrátka, asi jsem holka k nakousnutí a moc dobrá s chlebem. Zdraví Zuzka. Zuzi, jasně, děkuji za zprávu. Čabajka, to je dobrý. Nikoho takového neznám, Čabajku. Ale mám kámoše a tomu se jeden čas říkalo Kabanos. Tak teoreticky byste se vlastně jako mohli skamarádit. Mí kámoši ze základky mi dali přezdívku Havran, protože moje příjmení je Vránek, takže mi dali tuhle přezdívku a mám jí dodnes. No jasně, to taky jako dost pochopitelný. Ahoj Jirko. Já znám několik tremských přezdívek, jako třeba Norek, Zoubek, přítel je Soptík, kamarád je Medik, potom je tam Karkule, Loupežník, přítelů Švára má zase přezdívku Priviňáček, protože jí Priviňáky už od dětství zdraví Eva. Ano, a to je to, co jsem doufal, že se tady objeví někdo,

0: kdo ještě pořád je tramp a kdo ještě pořád jezdí třeba i na vodu, protože já jezdím na vodu kolik nějakých 30 let, 25 určitě, a vždycky se tam strašně rád povídám právě jako s vodákama, který už by mohli být mý rodiče a někteří dokonce i prarodiče. A právě ty jejich historky, a vždycky, když povídají, tak přesně, tady mluví jako o Norkovi, jo, o Zoubkovi, o Nožíkovi a tak podobně. A to jsou tak krásný přezdívky, který prostě na té vodě a u toho ohně vzniknou a ty se s vámi opravdu drží celý život. A vlastně ta přezdívka je taková naše srdcovka. Je to podobný i jako s těma hitama, že některé hity, tak který slyšíme v mládí, tak máme rádi po celý život. A dneska bych tedy chtěl vědět, který hit je to pro vás. Čeká nás ještě srdcovka na vaše přání. Děkuji, že jste mi psali ty přezdívky a teď mi můžete začít psát, co byste tedy chtěli slyšet. Co je ta vaše oblíbená píseň? Za chviličku nás čeká srdcovka na přání.
1: Italský design, který vám zrychlí tep. Sportovní duše, kterou musíte zažít. To je Alfa Romeo Giulia a Stelvio. Zažijte čistou italskou vášeň a splňte si sen o dokonalé jízdě. Nabídka platí do vyprodání zásob. Motortek, váš dodavatel emocí.
2: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz nebo volejte 608 672 116. MaxModul.cz. Prostor bez limitů.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: srdcovky Hit Rádia.
1: Posloucháte srdcovky Hit Rádia. Je 12 hodin 37 minut, je čas na poslední srdcovku pro dnešní den a to je srdcovka na vaše přání. Zlata píše: Ahoj Jirko, chtěla bych dnes zahrát Metalliku. Nothing Else Matters. A poslala bych to mému synovi, dnes slaví 40. narozeniny, miluje tuto kapelu, tak krásné narozeniny můj synu. A všem ostatním přeji pěkný den. My se přidáváme. 40. Silný ročník 1986. No, to je velká životní změna. Ale máš super mamku, která ti nechala zahrát srdcovku na přání. Tady je.

0: Leony na Hitrádiu ve 3:15. Posloucháte Hitrádio, taky srdcovky s Jirkou Pelnářem, který vlastně dneska končí. Ještě jednou moc děkuju za všechny zprávy, které jste mi dneska posílali na WhatsApp Hitrádia. 777-937-777. Probírali jsme dneska přes dívky, to mě dost jako bavilo. Někteří jsou velmi neotřilí, ze všech si úplně asi nejvíc pamatuju Čabajku. To je prostě super. Fakt jako nádherná přezdívka. A shodli jsme se vlastně na jedné zásadní věci, že přezdívku si člověk vlastně nevybere. Přezdívka je mu daná. Někdo mu ji vymyslí, někdo mu ji dá a to už vám zůstane, ať se vám to líbí nebo ne. To je takový jako dar, někdy je to danajský dar, to je pravda, ale to je dar, který prostě jako v životě máme. Tak pokud náhodou nemáte ještě přezdívku, nebojte se, jo, don't worry, jako zpívala Leony, možná váš čas teprve přijde. Do 13. hodiny Eva Farna, Elton John, Dua Lipa, taky Disturbed, ve 13. hodin nejnovější zprávy, no a pak pokračujeme dál, navíc je dneska středa, takže ve 2 hodiny odpoledne vás čeká taky naše oblíbená ruleta dvojí smyslů.
1: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
3: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: stát. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Hello, darkness, my old.

0: Eva Farná, neříkej, co má se stát. Dobře, ale my víme, co se stalo, a to nám řekne Lucie už za chviličku v nejnovějších zprávách.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. Na Brněnsku na výjezdu z Nové Vsi na Ivančice počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Lepší mobilní signál mezi Prahou a Českou Třebovou, to plánuje Správa železnic. Začala s hledáním projektanta a zhotovitele a na vylepšení sítě 5G. Na 5 místech by měly vzniknout nové vysílače, signál by pak měly zajistit mobilní operátoři. Spotřebitelé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, typicky po internetu nebo po telefonu. Jednou z novinek bude také webové tlačítko pro odstoupení od smlouvy, které má tento krok usnadnit. Změny zavede novela, kterou dnes se schválil Senát. Teď ji dostane prezident. Lidé se dnes naposledy rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna ve věku 94 let. Mše v Mariánských lázních se zúčastnila asi 50 lidí. Další desítky přišly vzdát poctu před kostel. Pokračuje místo starosta města Miloslav Pelc.
8: Když se pohyboval ať už po chodníku nebo někde v parku, vždycky se vědělo, že jde pan Páral, který bydlí v Mariánských lázních. Určitě si nesl tím svým jménem a tím svým pobytem, určitě prostě ty Mariánky jsou i po tom Ústí zminovaném, že jo, tak dneska víceméně my můžeme být pyšní na to, že byl vlastně jedním z mariánsko-lázeňských občanů.
7: V Mariánkách žil Páral střídavě s Prahou od roku 1995.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: V Brně a na jihu Moravy dnes převažuje oblačno a večer možná na Blanensku sprchne. Teploty se vrátily na 30.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Středeční odpoledne pokračuje dál, středa nás baví, protože to už je velmi blízko k víkendu. Co se týká víkendu, tak i podle meteorologů má o víkendu pršet, tak to bude jako docela změna. Kolikátý víkend to za letošní prázdniny vlastně bude? Maximálně tak druhej. Co se týká hitů, tak to se ale nemění. My i přesto, že venku to teď vypadá, někdo už dokonce psal trošku jako na podzim, tak my budeme hrát letní hity. Protože pořád je srpen a dneska je 19. tak si dáme Siu na Hit Rádiu.
2: Hit Rádio City Brno.

0: without you.
1: Ten má hlas. Luis Capaldi na Hit Radio, to je prostě zpěvák, který by klidně mohl, já nevím, zpívat jenom recepty z kuchařky, je to úplně jedno, nebo jedno a to samé slovo dokola, ale ten hlas, to je prostě nádhera. To člověk jenom zavře oči a tak trošku se vznáší. Luis Capaldi na Hit Radio ve 13 hodin a 14 minut, no a myslím si, že jako hodně se vznášeli policajti na Slovensku, když chytili jednoho rekordmana na tamních silnicích. Představte si, že tam zastavili nějakýho týpka ve Felicii, který v ní vezl dalších 17 lidí. Ano, v autě pro 5, dohromady s ním bylo 18 lidí. 18 lidí. A jako to není jeho zásluha, to je Felicie, že jo? To je prostě kára všech kár. Pokud jste někdy měli v rodině Felicie, tak víte, o čem mluvím. Felicie, který jiný auto by tohle zvládlo, že jo? Nicméně 18 lidí, to je jako masakr. Jak říkám, chtěl bych vidět ty policajty, jak se tvářili, když postupně všichni ty lidi vylejzali z toho auta. Ten kluk za volantem za nic samozřejmě nemohl. To, že tam nesmí jet tolik lidí, nevěděl. V testu v autoškole to nebylo. Respektive možná bylo, ale on u nich nebyl, papíry vůbec neměl, takže ten byl z obliga, že jo, protože nevíš, tak prostě nemůžeš plnit. Každopádně, já pak jsem si ještě říkal, ty 18 lidí, jak se tam vlastně jako dostali, kdo seděl vepředu, kolik lidí sedělo vzadu, kolik lidí bylo třeba v kufru namačkaných, a když byste měli, jo, v tomhle autě jet taky, tak teď si řekněte sami pro sebe. Chtěli byste nastupovat jako první? A nebo jako poslední? Já bych chtěl řídit samozřejmě, ale jinak

0: Za pět minut bude půl druhé, posloucháte Hit Radio. Z hitů pro vás mám například ještě One Republic, taky Poetiku. Před chviličkou jsem tady mluvil o tom týpkovi, který na Slovensku ve Felici převážel dohromady i s ním 18 lidí. Pořád jsem přemýšlel nad tím, jak se tam vešli. Děkujeme za to, že žijeme v době umělé inteligence, protože od pár z vás mi přišla tady udělaná fotka vygenerovaná od AI, jak se tam asi jako vešli. Zajímavý. Nejsem si jistý, jestli jako jeli tak, že jim z okýnka koukali ruce a nohy, ale je to jako docela jako důvěryhodný. Koukám na to, zajímavý lidský preclík je tam našťouchaný. Vypadá to komicky, ale děkuju, teď, že si to dokážu představit. Hezký, no. Zajímavý. Nicméně, pokud byste v autě a máte rádi jako jízdu úplně o samotě, taky naprosto chápu, jo? Úplně v klidu, v tichosti, někdy u toho poslouchat jenom vaše oblíbené hity. K tomu doporučuji i srdcovky zítra zase mezi 12. a 13. hodinou, tak tam si můžete navíc ještě jako napsat o vaší oblíbenou srdcovku, takže opravdu uslyšíte přímo jenom to, co máte rádi a můžete jezdit vlastně jako klidně jenom kolem baráku. Pokud máte malé děti, miminko, které usne jenom v autě, tak to možná děláváte po večerech, že jezdíte jenom po sídlišti, nebo jeden a stejný úsek po dálnici nebo na obchvatu, jenom aby to dítě vlastně spalo. I to je naprosto běžný, naprosto normální. Tak ať už máte důvod sedět v tom autě jakýkoliv, tak by bylo dobrý, kdyby vás to taky stálo co nejméně. A od toho je tady Hit Radio a také naše dokonalá desítka. Víte, na co mířím? V pátek mezi 12. a 15. v dokonalé desítce pro vás budu mít dohromady až 10 000 korun na pohonné hmoty. Takže můžete jezdit až do Aleluja, jak se říká, zadarmo. 10 000 korun v dnešní době, i přesto, že litr stojí více jak 40 korun, tak furt je to jako dobrý. Pár plných nádrží to je rozhodně. Čeká to tady na vás. Je to jednoduchý, stačí se zúčastnit naší hry a odpovědět správně na mé otázky. Za každou správnou odpověď dostanete 1 000 korun a pak si můžete užívat tuto fantastickou jízdu. Doporučuju tady u nás na Hit Radio hrát dokonalou desítku společně s námi. A pokud máte pocit, že nemáte úplně vždycky štěstí ve hře, tak kdybyste chtěli ušetřit nějaké peníze, tak vám to řeknu za chvíli.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc za

0: zážitků víc léta. Zlepši si náladu.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
3: Partners Banka.
2: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
4: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
5: Kudy?
4: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Zdravím, jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
13: tisku.cz. Náplně hned.
14: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
13: A?
14: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
13: nepřežijí.
14: Naštěstí Baumax má řešení.
15: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
14: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší.

One Republic na Hit Radio Stop and Stare ve 13:37. Když byste chtěli ušetřit za pohonné hmoty, tak znovu připomínám, že v pátek hrajeme mezi 12 a 15 hodinou o až 10 000 korun v naší hře Dokonalá desítka. Pokud byste potřebovali ušetřit už dneska, tak jestli máte aplikaci od Orlenu, tak máte i dnes slevou korunu až 2 na litr podle toho, co budete tankovat, a to až do 31.8. Jestli aplikaci nemáte, nebo obráceně, jestli máte tank kartu, tak to máte i dneska, vlastně od pondělí do neděle. Pokud nemáte tank kartu, tak vám stačí aplikace a tam to máte zase v pondělí. Jo? Já vím, že do pondělka je to ještě dlouhá cesta, tak kdyby jste se rozhodli, že odstavíte auto, necháte ho někde stát a budete zatím jezdit MHD, dokud u nás ty peníze nevyhrajete, tak jenom doporučuji, zaparkujte někam mimo stromy, někam na nějaký jako bezpečný místo, protože máme tady celkem zásadní informace o bouřkách. Bouřky tak od dnešní noci až do soboty, tak budou sužovat celý Česko. Bude to přicházet v různých vlnách, v různých krajích a vypadá to, že se opět zase budou lámat větve, tak abyste potom neměli ještě poničený auto. Takže bacha na to, kde opravdu parkujete, kde stojíte. Víc pro vás udělat nemůžu, no. Pak už vám akorát můžu sehnat levnější pojištění, ale to je zase na jiný téma. Je 13:39, dáme si další příjemný hity, který nám trošku zvednou náladu. Tady je Dáma, která je dost silná na to, aby o tom zpívala i píseň Strong Enough. Cher na Hit Radio.

0: Bude 2:45, posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář a ptám se, v kolika letech podle vás je pozdě už mít dítě? Jo, ve 30, vlastně ne, ve 40, normálka, v 50, možná třeba v 60 už si říkáte, tak to už asi jako je blbě. Otázkou, jestli je to u chlapů nebo u žen, že jo? No, ptám se na to z jednoho důvodu, protože herec Al Pacino tak má skoro 2leté dítě a teď se nechal slyšet, že by chtěl další v 86 letech. Zajímavý. Říkám si, jestli to není IVF-ko a zvládne to sám, tak wow, to je jako klobouk dolů. To bych si přál taky. To bych si přál taky. Nepotřebovat nic, aby mi nepadaly tepláky, ale aby to furt takhle jako drželo samo. Takže to je prostě... To je hřebec. Na druhou stranu, když jsme se tady o tom bavili s mýma kolegama na chodbě před chviličkou, tak někdo tam pronesl, nebudu jmenovat, ale někdo tam pronesl zajímavou věc a říká, jo, to je hezký, tak prostě většina dědečků svá vnoučata hlídá, on se vyrábí a ten druhý zase říká, no, ale zase budou mít hodně společného s vnoučatama. Třeba plínky. Já bych se spíš zastavil u toho, že ten frajer pořád může. A tomu závidím. A je úplně jedno, jestli si předtím sudá trenky nebo plínky.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
5: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
4: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
5: Olympic, MIG-21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
4: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od dvou kosů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Nejlepší evropský volejbal míří do Brna. Zažijte mistrovství Evropy žen a vychutnejte si vrcholový sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace. Buďte u toho a vytvořte hráčkám vítěznou atmosféru. Přijďte od 21. srpna do 2. září na brněnské výstaviště a vyberte si z 21 zápasů. Vstupenky v síti Ticketportal a program na eurovolleyi2026.cz.
10: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Ale to stává docela často, že ti doktoři říkají, že tam máš v bříšku třeba kluka, pak to je holka. Přitom by to měli vidět, ne, na tom ultrazvuku, když se tam něco náhodou nepřebejvá.
2: Třeba o tobě si říkali až do 5. roku, že jsi holčička.
1: Ne, to si říkají bohužel doteď.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmínou.

0: Kelly Clarkson, Because of You, tak to je poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Senát vrátil poslancům předlohu ke znovuzavedení EET. Proč? Tak to uslyšíte ve zprávách.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. Na Brněnsku na výjezdu z Nové Vsi na Ivančice počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Datové schránky mění doménu. Od příští středy 26. srpna budou dostupné pouze na datovka.gov.cz. Uživatelé budou na novou adresu automaticky přesměřováni. Postupný přechod z původní domény mojedatováschránka.cz na novou začal už na konci června a mimo jiné má pomoci s důvěryhodností webu a bezpečím uživatelů. Senát vrátil poslancům předlohu ke znovuzavedení EET s pozměňovacími návrhy. Podle horní komory by se měl zrušit limit pro osvobození od daně z příjmu u zdravotních benefitů zaměstnanců a EET by se neměla vztahovat ani na bezhotovostní platby nebo prodej produktů přímo od farmářů. Vědcům při zkoumání české přírody pomáhá moderní technika. Nověji odborníci vyzkoušeli také v rezervaci v Milovicích. Co přesně tam udělali, to prozradí ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
12: Odborníci z agentury ochrany přírody a krajiny se zaměřovali především na výzkum nočního hmyzu, ale také na výzkum ptáků a netopírů. Automatizovaný systém v Milovické rezervaci pořídil více než 500 000 snímků nočních motýlů, ale zaznamenal také hlasy ptáků a netopírů. Ty potom systém analyzoval s využitím umělé inteligence.
11: Díky automatizaci nemusí vědci tak často jezdit do terénu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: V pátek odstartuje další akce ze seriálu Slavnosti Brno. Tentokrát se lidé mohou těšit na dožínky, které se ponesou ve znamení oslav sklizně, tradičního řemesla a hojnosti. Akce potrvá až do neděle 30. srpna. Chybět nebudou ani kreativní výtvarné dílny pro děti nebo řemeslné jarmarky.
13: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: V Brně a na jihu Moravy dnes převažuje oblačno a večer možná na Blanensku sprchne. Teploty se vrátily na 30.
14: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Středeční odpoledne konečně dospělo ke druhé hodině, což znamená, že na Hit Rádiu budeme už za chviličku roztáčet naši oblíbenou ruletu dvojsmyslů. Zjistíme, kam až sahají hranice vašeho humoru a co všechno si v češtině můžeme dovolit. Počkejte si na to, dáme jeden hit od Calvina Harrise a pak jdem na to.
15: Hit Rádio City Brno. When I met you in the summer, to my heartbeat sound.
16: as the leaves turn brown.

0: Calvin Harris na Hit Radio s hitem Summer. Léto je pořád v plném proudu. Dneska máme 19. srpna. Předpokládám, že v průběhu léta, možná i dneska se vám stane, že půjdete večer třeba ještě někam za zábavou, že jo, za písničkou, jak se říká, a pojedete domů taxíkem, tak jdu roztáčet ruletu. Je před námi naše ruleta dvojsmyslů. Pokud jste nikdy neslyšeli, tak jenom v rychlosti zopakuju pravidla hry. Je to easy, stačí, když se vezmete telefon a na 777-937-777 napíšete nebo pošlete hlasovku, cokoliv, co vás napadne. Jo? Tady jsme na velmi tenkým ledě, tady se opravdu dobrovolnostními nekladou, jak se říká. Prostě podle mě jako žádný humor není blbý humor, tak uvidíme. Kam se dneska dostaneme?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když právě jdete taxíkem, nebo možná když i řídíte taxíka, to je jedno, prostě co může zaznít v ložnici a v taxíku. Ta čeština je nádherná, ruleta dvojsmyslu je v tomhle naprosto dokonalá, každý si v tom najde přesně to, co chce. Tak já počkám teď chviličku na první SMSky, které mi přijdou na WhatsApp 777-937-777. Jasně, Dominik už hned platí, teda posílá, kolik platím, výborně. Tady jsem si myslel, že první zpráva bude trošičku jiná, jo, a teď, a už to tady je, tak samozřejmě. Tak kam to bude, panínko? Výborně. Tak. Já zase za chvilku začnu cenzurovat. Dáme si dva hity. Dašu a právě teď taky Roxette. Trošku zvolníme tempo. A vy popuste uzdu vaší fantazii. Co může zaznít v ložnici a v taxiku? 777-937-777.

Čia na Hit Rádiu ve čtvrt na tři. Posloucháte dnešní roletu dvou smyslu, vzhledem k tomu, že je středa odpoledne, tak zase vstupujeme na tenký led. Dneska máme téma, co může zaznít v ložnici a také v taxíku, jo? Tak rovnou jdu na vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777. Peťa píše, to je fofr. Jasně, Lucie, můžete zrychlit, pospíchám. Výborně. Lukáš, můžu platit přes QR-ko? Výborně. Jana, dobrý den, trefíte, nebo vás mám navigovat? Au! Jo. Ty mladý kluci ještě neví. Sem se nevejdete, už je vás moc. Týna. Ale tak, Týno. Tady hned další zpráva na to, ta se k tomu vlastně hezky váže. Je nás pět, vlezeme se. Super. Petr, minule jsem svezl vaši kolegyni a celou dobu nezavřela pusu. Nedalo se to poslouchat. Dobře, Peťo, výborně. Renáta, tak nasedat už tady tvrdnu dlouho. Dobře, bude to těžký vybrat jedno nejlepší. Zkusím to, už za chviličku, na Hit Rádiu.

0: Adele na Hit Rádiu ve 14 hodin a 23 minut. Dneska v naší ruletě dvojsmyslu je téma, co může zaznít v ložnici a také, když jedete taxíkem, nebo když nasednete do taxíku a tak. Je to extrémně náročný vybrat jednu nejlepší. A tak místo toho vyberu tady SMSku, která přišla od Karla. Protože vlastně jako nedává žádný tip, ale no pochopíte sami, jo. Karel píše, čau, tak to si kujon, jsem řidič taxíku a poslouchám. Dneska se na směně asi nasměju. Až se zákaznice zeptám, kam to chce, myslím, že vyprsknu smíchy. Rádio poslouchám 20 let za volantem, ale tohle jsem ještě neslyšel. Je to super. Zdraví Karel. Jo, to je super, že tady ještě taky nějaký taxikář, který mluví česky. Wow! Takže! Karle! Já ti přeju co nejpohodovější směru. A mysli na Hit Rádio, mysli na naší roletu. A klidně potom ještě jako napiš, jaká byla ta první věta zákazníkovi nebo zákaznici, kterou si řekl. Díky za všechny zprávy, co jste dneska posílali.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No jako já!
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
7: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivec Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna.
15: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
14: Nová prodejna Rituals v galerii Vaňkovka Brno.
15: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
14: Rituals.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, Temper City Self-Aware na Hit Radio. Je 14 hodin 35 minut. Dneska ve 12 hodin, když byly srdcovky, tak jste mi hodně psali také o píseň Written is a Dancer od Snap. Já jsem srdcovku na přání vybral Metallicu, vzhledem k tomu, že to bylo od maminky pro jejího syna ke 40. narozeninám, ale úplně jsem se jako na to navnadil a říkal jsem si, zítra si ji dáme. Ne, mně se nechce čekat úplně do zítřka. Tak vy taky nemusíte. Dáme si ještě teď po půl třetí a zítra zase v srdcovkách po 12. hodině třeba i to vaše přání. Tak tady je rok 1992.

0: Some Say. Taky taková příjemná balada. Pokud vám to ale něco jako připomíná, říkáte si, já to znám, jenom nevím, co to je, tak příště, až to uslyšíte, zkuste si to trošku zrychlit a místo Some Say si tam dodejte I'm Blue, Blue Dabadi, a jste doma. Ano, a možná, že právě i tenhle legendární hit Blue Dabadi, tak uslyšíte i dneska na Hitrádiu mezi 18. a 21. hodinou, kdy vám opět budeme hrát ty největší hity z 90. let a také z milénia. No a další perly z 90. let uslyšíte, jak jsem říkal už před chvíličkou, zítra v srdcovkách na Hitrádiu ve 12 hodin. Jestli máte nějaký tip už teď, klidně i vy se můžete podílet společně se mnou na přípravě našeho oblíbeného pořadu našich srdcovek a můžete posílat tipy, co byste tam chtěli slyšet. Ta cesta je jednoduchá, buď přímo sem na WhatsApp Hitrádia 777-937-777 nebo klidně e-mailem, nám to sem chodí do studia taky, a nebo klidně můžete i mě do soukromí zprávy na Instagramu. Tam to čtu taky, takže klidně i tam to můžeme spolu rozebrat. Budu se na vás těšit zase zítra, já jsem Jirka Pelnář a od 15 hodin tady pokračujeme dál v rámci odpolední show, no a samozřejmě, že do té doby Nico Santos, Rihanna, taky Huntrix, Oscarový hit Golden na Hitrádiu.
1: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: Vyhrávej muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Milí znojmáci, zajímá vás, jak bude v budoucnu fungovat parkování ve Znojmě? Co se změní pro rezidenty, podnikatele i návštěvníky? Zveme vás na veřejné projednání návrhu nového parkovacího systému, které se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Součástí bude také představení připravované karty občana a výhod, které přinese obyvatelům města Znojma. Přijďte se seznámit s tímto návrhem, zeptat se na vše, co vás zajímá, a podělit se o své připomínky. Váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na setkání 27. srpna od 17 hodin v jízdárně. Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu Hit Brno přejeme krásné odpoledne, už jsme zase kompléto na stopéro, i když někteří jenom na tři čtvrtě, že?
1: No, myslíš sebe. Ne mě. Peťa a Igor s vámi, protože Iggy ten, jak, no je prostě takový trošku chromáček na záda.
0: Chromáček na záda, tak ale teď už myslím, že všechno v cajku.
1: Ano, všechno v cajku. Tak veď, já si musím vyfotit, dneska je totiž den fotografie, tak já musím fotit, víš?
0: Tak dobře, už můžu mluvit, jo?
1: Ano, můžeš.
0: A máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, v Brně na Palackého třídě, křižovatka s ulicí Kolárovou. Tady došlo ke střetu osobního auta s motorkou, provoz máme částečně omezen. A pokud míříte k nám do Brníčka po D2, tak na prvním kilometru došlo ke střetu osobního auta s nákladním a neprůjezdný máme jeden jízdní pruh. Kolona má zatím slovy 3 kilometry.
1: To je
0: hodně, no.
1: To tam je moc. Budete čekat dlouho.
0: To je moc. Ale samozřejmě můžete i dneska psát, případně posílat hlasovky na náš WhatsApp 720 890 848, jak vám to jede.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: 15 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Ženou se na nás další bouřky, přes Českou budou přecházet v příštích dnech v několika vlnách. Už v noci na zítřek můžou zasáhnout severozápad Čech. Zítra večer pak pro změnu skoro celou Moravu a Vysočinu. Poslední vlna bouřek by měla dorazit v pátek v noci. Zatím ale ještě není jasné kam. Meteorologové to budou upřesňovat. Na kulturu by mohlo příští rok jít víc peněz. Ministr Otto Klempíř žádá zvýšení rozpočtu. Už dřív mluvil o růstu o 3 miliardy na 20 miliard korun. Dnes o tom jednal s ministryní financí Schillerovou. Ta si postupně pozve všechny ministry. Rodiče v náročných situacích se můžou obrátit na rodičovskou linku. Služba Linky bezpečí pomáhá už 25 let. S jakými problémy rodiče volají nejčastěji, nám řekne zástupkyně Linky bezpečí Michaela Klovcová.
13: Nejčastěji se na linku obracejí rodiče v oblastech výchovy dětí, sporů o dítě, rozvodu či rozchodu, ale také psychických potíží dětí, kterými jsou sebepoškozování, sebevražedné chování dětí a dospívajících, anebo také úzkostné a depresivní stavy.
12: Spoustu rad ohledně dětí najdeme i na webu rodičovské linky. Dnes můžeme sledovat play-off Ligy mistrů. Po roční pauze se pokusí postoupit do hlavní fáze Celtic Glasgow, který přivítá rakouský LASK. Slovan Bratislava vyzve slovinský NK Celje a ve hře bude třeba i Beerševa, pro kterou by byl postup do milionářské soutěže historickým úspěchem. Všechna utkání mají výkop v 21 hodin.
1: 2 minuty po 3, to znamená, že třeba máte, třeba padla v práci, takže šupa, jděte na zastávku a my pro vás máme aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
14: Zdravím všechny posluchače Hit Rádia City Brno. Většina linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. U tramvají a trolejbusů dochází pouze k drobným zpožděním do 5 minut. Ke zdržení v rozsahu 10 až 20 minut dochází na autobusových linkách zejména v oblasti Horních Heršpic a Komárova. Jde tedy o linky číslo 49, 50, E50 a E67. Se začínající odpolední špičkou lze však očekávat postupné zahušťování provozu i na dalších obvyklých místech. Na cesty městem Brnem proto doporučuji vyrážet s dostatečným předstihem. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna Roman Kačmařík.
8: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: 25 stupňů. No mělo být dneska 27, ale ono možná ještě bude jako. No, i když mi to vůbec nepřišlo, já jsem si totiž chtěla, já vám popíšu moji situaci. Já jsem šla pěšky do práce a říkám si, mám si jít kraťase, hlásí mi to, že má být 27 stupňů, ale venku to moc nevypadalo. Venku byla kosa. Tak jsem šla v legínách a bylo mi teplo, takže jestli právě teďka někam jdete, tak si vemte radši kraťase. A co se týče těch stupňů, jak to bude pořád se blížit večeru, tak třeba v 8 naměříme 24, takže to je krásný. No a zítra nás čeká 30. Teďka na to brýlím, bez brýlí. No fakt má být 30, to je nějaký divný. Když se mělo hodně ochladit.
0: To restartuj nám,
1: to. To moc dlouho nevydrželo teda.
2: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno roztáčíme káru středeční od pošou.
1: No a máme pro vás hodně zajímavé téma. Nebo nemá náhodou někdo přebytečný doklady v autě?
0: No a je zlíšně, co? Za chviličku to probereme na Hit Radio City Brno. Teď ale další parádní muzika. K tomu, že už máte padlá cestu domů, posíláme třeba Simple Plan.

0: Tak to byly Jeleni, Touha a pláč na Hit Radio City Brno. Možná jste někdy měli nejdřív slzičky a pak obrovitánskou touhu opět najít své ztracené anebo zapomenuté věci. Pravda, tady u nás v Brně se může dít cokoliv, že? Jako jedna paní z Líšně, která aktuálně hledá mladý pár se psem, který chodí do Mariánského údolí na procházku a v neděli 9.8. i vezl spolu s kámoškou asi kolem 13. hodiny na zastávku 8 Mivkova a paní u nich zapomněla batoh s klíči od auta a také od bytu.
1: Jako takhle, už je to dlouho, ale právě budeme věřit v sílu našich posluchačů Hit Radio City Brno ve vás, že se to třeba ten dotyčný pár najde. Jako pokud tam chodí s tím psem pravidelně a vy z vás třeba tam chodíte běhat, protože tam se chodí běhat, já jsem tam běhala jednou, malem jsem z toho zhebla a už jsem tam po druhý nešla. Ale jako tam se to prostě hemží furt stejnýma lidma, takže to by se mohlo nějak podařit.
0: Já jsem tam byl před pár lety na bobové dráze.
1: Jo, no ale tak to se
0: už je hodně dávno.
1: To se moc nenachodil. Ale co se týče, já se koukám na komentář, jo. Tady píše paní Věra na komentář, tady té paní, co teda hledá svoje doklady a batoh, jo. Musíš dávat na své věci větší pozor. A pán tady píše, opravdu rada nad zlato. Díky tvému komentu se paní batoh před 5 minutama vrátil.
0: Takže pokud by nás náhodou samozřejmě poslouchali ti dva mladěši s PSkem a autem, prosím vás, podívejte se třeba pod sedačku, jestli vám to tam jako nezapadlo.
1: A hlavně každý může něco někde zapomenout.
0: Právě.
1: Jo? Kdybych měla říct, co jsem kde zapomněla já, tak můžu začít třeba mým psem Maxem. No, prostě jsem ho zapomněla na návštěvě, jo? Ano, zapomněl, tak on je takový nenápadný, on vždycky leží, nedá o sobě vědět, spí a on tam někde zalezl, já se jdu pak taxíkem domů, volá mě kámoška, prostě tě nezapomněla jsi tady něco, já se koukám, klíče mám, mobil mám, peníženku mám a ona, teď tady máš psa. Tak prostě může se to stát, no.
0: Co jste vy někdy zapomněli?
1: No, tak taky kápni božskou, ne?
0: Tak já jsem zapomněl kdysi dávno, a to už je fakt dávno, moji starší dceru ve školce, jsem přišel domů a moje ex říká, kde máš Lucku?
1: Ve školce. Tak aspoň si díl hrála, no. Vždycky je to potřeba brát pozitivně.
0: Klidně nám napište, případně pošlete hlasovou zprávou na náš WhatsApp 728 790 848, co jste kdy, kde zapomněli anebo ztratili.
1: A pokud znáte ten pár s pejskem, co se tam vždycky potuluje po Mariánském údolí, tak taky napište.
0: Mimochodem paní, co psala a hledá je, jo, navštívala skupinu Brno Líšeň. Tak se zkuste mrknout a zkuste pomoct. Děkujeme.

0: Za 10 minut máme 15:30, ladíte Hit Radio City Brno, přejeme krásné už středeční odpoledne, toto letí.
1: Jo, vždycky pondělí je takový ucouraný, ale potom už je to fičák.
0: Člověče, já ti musím říct, že po týdnu mluvím.
1: Jo, ty jsi byl pořád ticho.
0: Já jsem měl bobříka mlčení a bolest zad.
1: A bylo to fajn? Bylo to fajn? Jako
0: nic moc.
1: Nic moc. To je takový blbý, že? Když jsi na to zvyklý každý den.
0: Právě, no tak teď bych se tady maj ukecal, že? Sám no, tak sebe. Každopádně na Hit Radio City Brno jsme před chviličkou řešili paní, která hledá mladý pár z Líšně, u které zapomněla v autě bágo. No a my jsme se ptali, co jste kde zapomněli, případně ztratili vy?
1: No, a proč bychom chodili někam daleko, když jako inspiraci máme i u naší kolegyně Jitky?
0: Kancel vedle.
2: Já jsem určitě nezapomněla úplně, nebo zapomněla jsem už v životě spoustu věcí, ale nic jako mimořádného. Ale mimořádná byla jedna reakce. My jsme měli kdysi, a dneska už to můžu říct, tajný koncert Hit Radia se skupinou MIG 21. A já jsem se tak nechala unést Jirkou Macháčkem, že jsem při zpáteční cestě autobusem zapomněla v autobuse komplet, doklady, peníze a tak dále. Psala jsem na sociální sítě, volala jsem všude možně, nikdo mě nemohl pomoci. A pak mě volali z dopravní společnosti a už vůbec nevím, odkud byla nějaká velká bítež nebo něco takového, že mě ten řidič autobusu veze všechno komplet domů. No komu se tohle stane?
0: No tak když se podívám na naši tuš, taky bych ji to přivezl.
1: To si hodný, tak až někdy něco zapomene, tak ví, na koho se obrátit. Ale já tady mám ještě další ztráty a nálezy, protože tady píše teda příspěvek na skupinu Brňáci, Roman, jo, že se hledá slečna v růžovém outfitu, takže prosím vás, kdo má dneska růžový outfit, jo? A že vystupovala zhruba v o půl druhé dneska a nejspíš nechala něco v šalině hned za řidičem. Že kdyby náhodou nevěděla, že tam něco nechala, tak jí to připomínáme.
0: Doufám, že ladí Hit Radio.
1: No
0: a doufám, že ladí Hit Radio také v šalině trolejbusu, autobusu. Jo. Teď se můžou podívat za sebe, že jo?
1: Ano, já bych to viděla růžově. Hit
3: Radio. Mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinici. S Rajvkou.
5: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na Vinicích.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slepí.

0: Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
2: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
5: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: velmi žhavá muzika, BB a Fadeless, hezky dohromady, jak se ti to líbí?
1: Moc se mi to líbí. Tady tohle taková ta dobrá hudba právě na to středeční odpoledne. Že jako nebudete usínat za volantem, doufám, že teda nejste v koloně a že si to svištíte směr domov.
0: Už se nám to láme do té druhé půle, no a samozřejmě každý den je důvod oslavám, pravda?
1: No.
0: A dneska můžeme oslavit třeba Světový den fotografie.
1: No jasně, ten oslavíme, ale my ho hlavně oslavíme asi až za chvilku.
0: Ne? Až za chviličku, jo?
1: No jasné, ne, počkej teďka, já jsem teďka trošku jako mimo je vedle, jak ta jedle. Ty jsi totiž chtěl probrat, já už vím, ty jsi chtěl probrat, jakou poslední fotku máme v telefonu, že?
0: No právě, já jsem zvědavý, co tam máte vy, protože jak se dívám k nám na naše sociální sítě na Facebook, tak jak jsme se i s Peťkou mrkli, tak jsou tam dětičky, je tam pejsek, nějaká číča, že? Čtyřnoha.
1: Jo,
0: a pak nějaký
1: tam
0: jelen, ne? Nebo něco?
1: Ano, jelen, jakože. A tak proč ne, jako vyfotit jelena ve svém přirozeném prostředí, hlavně, že ty parohy nemáte doma.
0: No, to si právě.
1: Ale teďka se všichni podívejte, když máme mezinárodní fotografie, tak se prosím pěkně podívejte všichni do svého telefonu, otevřete fotky a jaká fotka na vás blízkne jako první?
0: Tak já tam mám z pondělka hasiče ze stanice Lidická, kam zdravíme, kteří byli odstraňovat následky bouře u nás na baráku na Lesné.
1: Ty jsi od pondělka nic nefotil?
0: Ne.
1: Ne? Jak to?
0: Jsem byl zavřený doma.
1: Aha, co bys taky fotil, že? Sebe na gauči.
0: Právě.
1: Tak já mám, jako moje poslední fotka je Max na úřadě. Byl
0: Max
1: se mnou.
0: Max na úřadě?
1: Ano, protože já už jsem oficiálně zase oficiální osoba, že už se můžu prokazovat i průkazem. To znamená, že jsem tam musela vzít jako Maxe, aby u té velké události byl se mnou.
0: A Maxíčkovi občanku taky udělali?
1: Ne, Maxík je furt Toman.
0: Fakt jo?
1: Jo.
0: A furt svobodný.
1: Pořád je svobodný, no. Ne, on se zamiloval o víkendu, ale bohužel.
0: Tak mrkněte, co máte vy, klidně nám to napište na náš WhatsApp, případně na náš Facebook. Teď už dáme malinový sirup, máš ráda?
1: Jo, ale bez cukru.
2: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Ty do toho ale buší a řežou, co?
1: Jako Green Day.
0: Američní Green Day, no a za velkou loží zůstaneme, protože budeme vzpomínat. Pamatujete? To je znělka, co?
1: Všichni pamatují a všichni se na to budou pořád dokola a dokola koukat. Já jsem třeba několikrát četla to, když se někdo díval na Přátelé, tak díky tomu třeba překonal krizi ve vztahu, rozvod, rozchod a všechno možné.
0: Jo? Fakt jo.
1: Jeden seriál a co všechno jako může
0: že
1: dokázat.
0: Já jsem to nevěděl normálně dřív.
1: To je pravda.
0: Před pár lety, no. Každopádně seriál Přátelé právě dneska má důvod také takové připomínce, protože své narozeniny by právě dneska oslavil Matthew Perry.
1: No, měl by 57 let.
0: No. Od předloňska se na nás dívá už z filmového nebe, takže máváme a zdravíme.
1: Ale jako když si ho představíte v těch Přátelích, já si ho takto chci vždycky pamatovat, tak co je zajímavý, tak on vždycky si tam přidával něco ze sebe. A tam jako to natáčení vždycky probíhalo se 300 diváky, takže to bylo to natáčení takový jako živý a oni vždycky reagovali i na to publikum a právě Matthew Perry, ten s nimi reagoval a nebo celkově kooperoval nejvíc, protože on podle toho, jak oni se smáli, tak potom ještě víc přitlačil a on si tam, on vlastně nejel vůbec podle scénáře.
0: Fakt jo?
1: No.
0: Tak to jsem vůbec nevěděl, takže ten smích tam není přimíchaný.
1: Není.
0: To je živý,
1: fakt, přimíchaný. Ono to většinou bývá tady v těch sitcomech přimíchaný, ale ne, tady je to opravdu reálný a vlastně tak ono si stačí jenom podívat na jeden díl, kdy se taky smějete jak měsíc na hnoju.
0: Klidně nám napište, jestli si pamatujete všechny postavy ze seriálu Přátelé.
1: A nebo jestli vám utkvěla jenom jedna jediná scéna, ono vlastně nemusí být s Matthewem Perrym, ale já třeba vždycky pamatuju na Rose, jak přišel jako vánoční pásovec, jestli si pamatujete. Ty si to pamatuješ?
0: Já si nepamatuju.
1: Pásovce si nepamatuješ?
0: Pásovce si nepamatuju.
1: Takže za úkol
0: já
1: dneska
0: si pamatuju
1: všichni...
0: Kukátko.
1: Takže všichni za úkol, pusťte si pásovce. Ježišmarjala, snad nepřivoláme to Vánoce, to ne.
2: To je vše, přátelé. To mám přece říct já.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Ach, ta Itálie, kde je každý den malé dobrodružství. A teď, aby bylo ještě grande, je tu nový Fiat Grande Panda. Větší, odvážnější a stejně ikonická jako váš oblíbený ranní šálek espressa. Vezměte ji nahoře k moři nebo jen na to nejlepší gelato ve městě. Nový Fiat Grande Panda. Protože život je příliš krátký na nudu. Fiat ví, jak žít.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes,
10: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
12: Černá stavba Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
13: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
14: Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Tolik Ray Dalton a teď se na Hitradio City Brno mrkneme, jak nám to tady v Brně a na Jižní Moravě frčí a samozřejmě nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Začínáme jak jinak než v Brně. Na Palackého třídě na křižovatce s ulicí Kolárovou došlo dnes odpoledne ke střetu osobního auta s motorkou a provoz je tam částečně omezen, tak bacha na to. Pokud jedete také v Brně přes Sportovní ulici na Kruháči, tady došlo ke střetu osobního auta s nákladním, provoz je tady také omezen a zdržení tady může být až do 17. hodiny. Také pokud jedete na výjezdu z Nové Vsi na Brněnsku ve směru na Ivančice, tady máme omezení kvůli pracím na silnici a také mezi ulicemi Tučková, Botanická, Sušilova a Kotlářská, tady u nás v Brně probíhají stavební práce. Kdybyste měli jakékoliv podrobnosti ze své trasy, klidně nám pošlete hlasovku, případně zprávu na náš WhatsApp 720 890 848. Děkujem.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
11: 16 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Senát vrátil EET do sněmovny. V novele, která má elektronickou evidenci tržeb znovu zavést od příštího roku, navrhuje změny. Především chce zrušit limit pro osvobození od daně z příjmů u zaměstnaneckých benefitů. Sněmovna normu znovu posoudí v září a může si prosadit původní verzi bez úprav. Vznikl seznam míst v Česku, která jsou nejvíc ohrožená suchem. Sestavili ho vědci z Českého hydrometeorologického ústavu. Jsou mezi nimi jak pravidelně suché oblasti, tak i místa, kde sucho nebývá běžně, ale v extrémních obdobích nezvládnou zadržet vodu a potřebují pomoc. Seznam teď dostane obnovená Národní koalice pro boj se suchem. Česká republika vyšle do boje o Oscara dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka ho natočila na mobil a zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli na ulici. Jak šance vidí šéf České filmové a televizní akademie Ivo Maté?
12: Ten film samozřejmě má za sebou vítězství na Berlinále, čili má jednom z nejprestižnějších festivalů. Zároveň tam ještě kromě hlavní ceny dostal Caligari Film Award, která vysloveně ocenuje filmy, které překračují běžné hranice filmové tvorby. A to ten film rozhodně.
11: Nominace na Oscary budou známé v lednu. Na mistrovství světa v závodech horských kol bude startovat 20 českých bikerů. V nominaci nechybí Ondřej Cink ani největší medailová naděje Barbora Bukovská. Šampionát v cross country a sjezdu hostí koncem srpna Itálie.
13: A ještě přidáme aktuality z městské hromadné dopravy, protože voláme na dispečink dopravního podniku města Brna. Za chvilku zavoláme. Už zavoláme, že samozřejmě, jestli jdete z práce, tak se vám tyhle informace budou hodit.
14: Všechny posluchače Hit Radia City Brno. Většina linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. U tramvají a trolejbusu dochází pouze k drobným zpožděním do 5 minut. Ke zdržení v rozsahu 10 až 20 minut dochází na autobusových linkách zejména v oblasti Horních Hřbic a Komárova. Jde tedy o linky číslo 49, 50, E50 a 67. S menšími nepravidelnostmi do 10 minut se můžeme setkat také na okružních linkách 44 a 84, a to zejména v okolí Zvonařky a Staré Osady. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dpmb.cz nebo v mobilní aplikaci dpmb Info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna Roman Kačmařík.
6: HOPE jazykový servis a HOPE doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky CERMAT. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
13: 26 stupňů, máme polojasno, někde zataženo, takže máme příjemné počasí dneska v Brně a na Jižní Moravě. Jak máme nad výstavištěm? Polojasno.
0: Mrak jak Brno.
13: Ano, takové hezké polojasno, to se mi hodí. No já jsem si myslela, že se hodně v noci ochladí, nebo že už bude opravdu chladno, ale koukám se, že okolo 10, 22 stupňů. To je hodně dobrý. Možná proto, že zítra očekáváme opět tropy, nastoupí 30, ale s tou 30 můžou taky přijít bouřky, které bychom mohli očekávat zítra večer někdy okolo 19. hodiny.
0: Počkej, jako fakt, jo.
13: No, proč ne?
0: Já se dívám na svoji apku.
13: No, a máš tam něco jiného, jo? Tak pojďme se hádat.
0: 30,2 zítra odpo.
13: No, teď jo?
0: Ty brďo.
13: Ale tak jako můžu se ještě podívat.
0: No, vypadalo vyloženě. To dneska dopoledne úplně jinak, no.
13: Já se ještě podívám rychle na radar, jak to vypadá. No, tady bude pěkná polízanice, okolo 8. to vidím, no, 7., 8.
0: Polízanice.
13: Polízanice.
9: Hit Radio City Brno.
0: 4 minuty po 16. to ale polízanice určitě nebude na Hit Radio City Brno. Zdraví Igor.
13: A Peťa.
0: Přejem dobré odpoledne. No a už za chviličku probereme to, jak na tom jsme my chlapi, jestli vnímáme svou partnerku, nebo jestli nám to leze jenom tak mezi ušima.
13: Mám říct svůj názor, já ho řeknu za chvilku jako víc znatelně, ale myslím si, že neposloucháte. To je můj takový lehký tip.
0: No, jak do, za chviličku víc.

0: Jedna filmová od Shakiry nás na Hit Radio Cit Brno posunula do dalších minut středeční odpolední show. A teď ruku na srdce, pánové. No. Chvilka napětí. Vnímáte svou drahou polovinu, když vám něco říká, anebo vám to jde jedním uchem dovnitř a druhým ven? Jak to máte?
1: Já vám řeknu, jak to máme doma teda my. My to máme tak, že já neposlouchám ráno a Michal neposlouchá mě večer, takže my jsme ideální pár, protože já ráno ještě spím a on zas večer už je jako duchem někde jinde, takže vlastně my si hrozně rozumíme, možná takhle to mějte taky.
0: No, víš, tak z toho si možná vezmu taky příklad, já teda musím říct, že moje drahá, když mi něco říká, tak já ji vnímám úplně.
1: Jo,
0: no, jasně.
1: Ty úplně zříš, že jak avatar.
0: Tak znáš, že jo?
1: Mhm, no, znám.
0: Stačí se jenom dívat
1: a jenom přikyvovat, jo? Mm. A když se tě zeptá, co jsem ti právě říkala, tak víš?
0: Vím.
1: Jo, no to chci vidět někdy teda.
0: Naposled jsi mi řekla, co jsem ti právě říkala.
1: To je dobrý. No ale já mám pro vás takovou studii, protože to, že my se tady o tom budeme bavit, neznamená, že to je pravda. Protože výzkumníci sledovali zhruba 1000 německých domácností, tak ne českých, jo, ale mám tady takovej trošku cizí výzkum a je to v letech 17 až 18, jako 2017 až 18. Mm-hmm. A vyšlo z toho to, že ženy, jestli si myslíte, že chlap neposlouchá jako všechny ženy obecně, tak to ne, to není pravda. Oni totiž neposlouchají jenom jako jejich ženy.
0: Jo, jako jiné, jo.
1: Jo, cizí poslouchají, jo, cizí vnímají.
0: Skopčáci
1: jedni. Ale ty, co mají doma, tak ty nevnímají. No jak skopčáci, ono je to obecně, víš, jo, jako takhle. Daný. Mm. Jo, to není jenom na německé obyvatelstvo.
0: Chlapi, jak to máte?
1: No jako, já vám to vysvětlím, když něco řekla partnerka partnerovi, tak ona ani obraz, ani zvuk. Jenom když mu to řekla ta výzkumnice, tak to jako zaregistroval. Ale pozor, když něco řekl muž své ženě, tak ta si to zapamatovala a ještě to využila pro sebe.
0: Právě, ona si na to vždycky vzpomene tak za 2 roky.
1: Až to potřebuje, že?
0: Já teda musím říct, že samozřejmě takové ty různé zprávy, které posílají ženy chlapům, tak kamarád šel po práci na jedno, jeho žena šla na noční. A ona mu poslala zprávu, co jsi měl dneska k večeři. Starostlivá to žena, že? Mm-hmm. A Mára jí napsal, no měl jsem tu výbornou polívku, co jsi uvařila, co stála na plotně. A ona mu odepsala, ty vole, to bylo odmočený talíř od omáčky.

0: Na Hit Radio City Brno Taylor Swift a jeho solitéra, tak za chviličku dorazí oba.
1: Pokáče, já jsem ho tento rok nikde nestihla na koncertu, ale já jsem ráda, že takový malý koncert máme každé odpoledne tady na Hit Radio City Brno.
0: Přesně tak, no a teď máme na vás otázku, kdy jste naposledy byli na letňáku?
1: Jajajaj, ajta krajta, já jsem letos nebyla vůbec.
0: Já člověče naposledy, to bylo slunce, seno a pár facek, rok 1980, asi 6.
1: Jako fakt? Jako od té doby si nebyl?
0: Na letním kině.
1: To snad ne. A... tak to musí zajít a já ti řeknu kam a to kino je zdarma a vy samozřejmě můžete taky, tak si pár minut počkejte.
0: Tak jestli to je zadara, tak budu i dvakrát.
2: Italský design, který vám zrychlí tep. Sportovní duše, kterou musíte zažít. To je Alfa Romeo Giulia a Stelvio. Zažijte čistou italskou vášeň a splňte si sen o dokonalé jízdě. Nabídka platí do vyprodání zásob. Motortek, váš dodavatel emocí.
3: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
4: Kudy?
3: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Nechceš, aby léto skončilo?

0: závislost.
1: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejsme Slibotechny, na Hit Radio City Brno dozněl Pokáčeho aktuální pecka Solitaire. Dobrá věc, že?
1: Jo, výborný. Pokáč je vždycky dobrý. On má prostě takový ty texty, nad kterýma se zaposloucháte a jsou jak ze života.
0: Každopádně, pokud máte rádi trošku starší odnož naší domácí hudební scény, tak byste rozhodně neměli chybět na koncertě kapely Pražský výběr.
1: No já se koukám, že bude 22. srpna, což už je za chvilku, to už je za dveřma. No a divadla Bolka Polívky, tam to bude, takže v Bílém domě, protože tam je samozřejmě, že jo, nový domov, divadla Bolka Polívky, a je to o půl osmé, ještě by tam nějaké lístky měly být, tak se mrkněte, a jako bude to rozhodně nářez, protože pražský výběr to jako neumí jinak.
0: Pražský výběr v Brně.
1: Jo. Ježi, doufám, že po nich nebudou házet nějaký třeba kelímky nebo rajčata.
0: Nebo spodní prádlo třeba.
1: Protože letos se urodilo hodně rajčat, tak já bych se nedivila.
0: Jak komu, no. Ale jdeme dál, protože pokud jste ještě neprošmejdili krásný zámek Vranov nad Dyjí, byla jsi tam někdy?
1: Byla jsem, ale ne asi uvnitř, protože on byl vždycky nějak jako zavřený, nějak to tam mě premávalo.
0: Já jsem vždycky jel kolem a vždycky ta brána byla zavřená, no, takže taky jsem tam ještě nebyl.
1: Takže oni asi nechtějí penízky do společného rozpočtu.
0: Ale pokud jste ještě neměli možnost, tak můžete to napravit už tuto sobotu 22. srpna v rámci akce Hra do zámecká noc. Prošmejdíte od sklepa až po půdu, projdete se zákoutím zámku, kudy šlechta často nechodila, a doporučujeme vzít si sebou čelovku. A pozor, v sobotu prohlídky začínají v 18, 18.30, 19.30 a ve 20 hodin.
1: Jo, ale já se jako bojím jít i s košem do sklepa, takže musí můj milovaný muž chodit s košem, takže jako na nějakou půdu na zámek, tak to už vůbec ne.
0: Já třeba s košem chodím do popelnice.
1: Že co?
0: Že s košem chodím do popelnice, víš?
1: No lidi, ale my to máme ve sklepě, ten koš, víš? Oni to... No, tak já vás
0: pozvu... Jdem do kina.
1: Já vás pozvu na kino zdarma, je to letní kino Navlněné, a zítra máte poslední šanci na toto stihnout, jo? Takže si přineste vlastní klidně deku, nějakou oblíbenou svačinku, uděláte si tam hezké pohodlí a začíná to v 9 a promítá se Šrek, jo?
0: Ne.
1: Já miluju Šreka.
0: Já taky. Vlastně,
1: ta jednička je nejlepší, vždycky ten první díl bývá nejlepší. A jak se říká, že třeba ženský jsou jako cibule, jo? Že jako musíš jako odbalit více vrstev, než zjistíš, jaká opravdu je, tak ono to asi to stejný funguje u zlobru.
0: Jo, počkej, to je dobrý návod.
2: Zlobři jsou jako cibule.
3: Smrděj?
2: Jo.
3: Ne, rozvrčej tě.
2: Ne,
3: no, když je necháš nějakou chvíli na slunci, tak zhnědnou.
2: Ne, vrstvy cibule mají vrstvy. Zlobři mají vrstvy, cibule mají vrstvy. Chápeš? Jsme jako cibule.
3: Jenže ne všichni mají rádi cibuli. This Romeo is bleeding.

0: Za minutu máme 4:45. Wow, krásně nám to cejpá středeční odpoledne v plném proudu na Hit Radio City Brno. Toto byly Fall and What at... No!
1: Oh no!
0: Oh yes, tak muzika, u které se dobře třeba šlape.
1: A tak až budu potřebovat nějaký anglický překlad, tak já ti dám vědět, jo? Hele, ne, žádný učený zebe nespadl, já taky, když mluvím anglicky,
0: já nemám brýle, člověče.
1: Tak to spíš vypadá, jak kdybych vzývala něco. No, ale já mám na vás dotaz, než se Igor dosměje, tak já mám dotaz, co třeba tak stihnete jako za hodinu denně, třeba stihnete někam dojít.
0: Tak bych se zdivila.
1: Jo, to já u tebe bych se určitě divila. Ale já jsem dneska poprvé, já se to s váma musím podělit, jo? Já jsem poprvé šla pěšky do práce.
0: Poprvé v životě?
1: Jo, tak nepočítám, když mi bylo 15 a měla jsem brigádu vedle v cukrárně, jo? Tak to jsem chodila pěšky, že?
0: Takže co by daná paní poprvé v životě šla do práce?
1: Ano, pěšky, ale pěšky.
0: No, pěšky.
1: Šla jsem z koliště, sem pěšky. Trvalo
0: hodinu,
1: mě to,
0: jo.
1: A šest čivou, musíte vědět, že mám čivavu, což je jako velký břímě, takže s ním to víc trvá, ale za hočku 3,6 kilometrů po hodin, ne? Přes
0: teda
1: centrum.
0: Maxík, to je zdržovatel.
1: No je, ale já jsem chtěla říct s tím to, že když jako budete chodit teda pěšky, ty bys mohl taky. Tak, jako
0: tak já chodím pěšky.
1: Ideálně 7-8 kilometrů, to máš denně?
0: Já mám 10 000 kroků, neměřil jsem to, kolik to je.
1: No tak to je přesně těch 7 až 8 kilometrů, to tak je, jo. Ale prý vám stačí 3 až 4, což já jsem teďka v normě. A jako kdybyste chtěli vidět ty blahodárné účinky, ty tady jsou, jo. Posiluje to svaly, kosti, snižuje riziko srdečních onemocnění. Ale třeba jako vůbec nevím, co znamená tohle. Že ta chůze je dlouhodobě spojována s nižším rizikem kognitivního úpadku. Nevím, co je kognitivní úpadek, ale prostě je to dobrý.
0: No, že neomdlíš.
1: Že neomdlíš?
0: Já
1: myslím, že kognitivní jako, že ty... Já vůbec nevím, co to je. Prosím vás, řekněte mi někdo, co to je kognitivní.
0: Poslouchá nějaký lékař, ať nám klidně zavolá.
1: Jo,
0: případně napíše na náš WhatsApp 720 890 848.
1: Co znamená dlouhodobě spojovaná s nižším rizikem kognitivního úpadku?
0: No, aby tě nebylo špatně prostě.
1: No prostě mě bude dobře, choďte, jo, kamkoliv.
0: Jak to mám já daleko do práce?
1: Hele, ty, když půjdeš z Lesné, tak normálně ti to bude trvat, já se podívám rychle, velmi rychle, máš to 7,2 kilometrů, no vidíš to.
0: Takže akorát 10 000 kroků.
1: No, takže prostě polezeš z práce teda do práce pěšky.
0: Tak choďte po Brně pěšky, je to jediný způsob, jak zjistit, kde jste. Protože navigace už dávno rezignovala na zdejší uzavírky, objížďky a jednosměrky.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů.
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
2: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Teda, tak to byl fofr. Ladíte hit Radio City Brno a samozřejmě vyrážíme znovu překontrolovat, jak to jede. Tak kde myslíš, že je největší kolona?
1: No, tak já si tipuju, že určitě křížení D1, D2, to je můj takový skromný tip. A nebo taky třeba Vídeňská a Poříčí.
0: No, jak to máte vy, ve které stojíte a posloucháte hit Radio City Brno? Klidně nám napište, případně pošlete hlasovku na 720 890 848, no ale pokud jedete po D1, tak 203. kilometr ve směru z Vyškova na Brno, tady nám leží pneumatika na vozovce, pozor, tak pokud byste viděli někoho jet bez, tak ho prosím zastavte. V Brně ve Sportovní ulici u Kruháče došlo ke střetu osobního auta s nákladním, provoz je tam částečně omezen a zdržení by tady mohlo být platné ještě zhruba 10 minut. Přejeme šťastné cestování, hit Radio City Brno vám přeje, ať v pořádku dojedete tam, kam máte namířeno.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: 17 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Někteří z nás ušetří na energiích, i přes nejistotu na Blízkém východě začínají někteří dodavatelé plynu a elektřiny v Česku snižovat ceny. Například E.ON teď nabízí levnější dlouhodobé tarify pro nové zákazníky. V posledních měsících přitom právě kvůli krizi na Blízkém východě dodavatelé zdražovali. Ženou se na nás další bouřky, přes Českou budou přecházet v příštích dnech v několika vlnách. Už v noci na zítřek můžou zasáhnout severozápad Čech, zítra večer pak pro změnu skoro celou Moravu a Vysočinu. Poslední vlna bouřek by měla dorazit v pátek v noci, zatím ale ještě není jasné kam, meteorologové to budou upřesňovat. Jestli máte iPhone, možná vám přijde dost zvláštní notifikace. Apple totiž začal rozesílat varování lidem, kterým prý aktuálně hrozí velmi pokročilý špionážní útok. Týká se to 110 zemí světa, včetně Česka. Cílem takových útoků nicméně bývají nejčastěji politici, novináři nebo aktivisté. Pro většinu běžných uživatelů je riziko minimální. Dnes můžeme sledovat play-off Ligy mistrů. Po roční pauze se pokusí postoupit do hlavní fáze Celtic Glasgow, který přivítá rakouský LASK. Slovan Bratislava vyzve slovinský NK Celje a ve hře bude třeba i Berševa, pro kterou by byl postup do milionářské soutěže historickým úspěchem. Všechna utkání mají výkop v 21 hodin.
1: A dnes naposled ještě aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
8: Zdravím všechny posluchače Hit Radio City Brno. Větší linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. U tramvají a trolejbusu dochází pouze k drobným zpožděním do 5 minut. Ke zdržení v rozsahu 10 až 20 minut dochází na autobusových linkách zejména v oblasti Horních Hršpic a Komárova. Jde tedy o linky číslo 49, 50, E50 a 67. S menšími nepravidelnostmi do 10 minut se můžeme setkat také na okružních linkách 44 a 84. Rád bych také připomněl, že až do pátku 21.8. je prodloužena výluka v ulici Tilhonově. Ta se týká konkrétně přeložení zastávky Hvězdoslavova pro linky 33, P33 a N96 a změny obsluhy zastávky vozovna Slatina linkou 75. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna Roman Kačmaří.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: Řeknu vám, já jsem si myslela, že ta předpověď nevyjde, ale vyšla. Opravdu měříme v Brně a na jižní Moravě krásných 27 stupňů. Někdy máme zataženo, někdy polojasno. Já si myslím, že tohle jsou ty ideální stupně, které v srpnu chceme, i když teda jako na koupák je možná zima. Ale nebojte, i vy se dočkáte rádi koupací, protože zítra očekáváme 30 a bude i déšť, ale ten bude až večer. Takže dopoledne krásně jasno, potom odpoledne se nám zatáhne, takže na koupák vyražte už ráno.
0: Přesně. Hit Radio City Brno. Na Hit Radio City Brno frčíme rád v rámci odpolední show. Zdraví vás Igor Doležal.
1: Taky Péťa Březinová.
0: Trefila se super. A schválně, kolik si myslíte, že se vleze lidí do jednoho auta? Tipněte si.
1: Ideálně 5, ne? Nebo?
0: Ideálně, no. Klidně nám dejte vědět na náš WhatsApp 720 820 848, kolik lidí jsou schopni někteří narvat do jednoho auta.

0: Ladíte Hit Radio City Brno, přejeme krásné středeční odpoledne a teď taková malá, krásná cestovka.
1: Cestovka.
0: Do světa, protože říká se, že dobrých lidí se vejde, znáte to, že?
1: Dobrých lidí se vejde všude, hodně. No,
0: přesně,
1: jasně.
0: No. Ale 8 lidí v 5místném autě? Nebo 18? No, legendární Felicia právě získala totiž nový rekord. Policisté na Slovensku zastavili auto, ve kterém se tísnilo 17 lidí a šofér.
1: Cože?
0: A aby toho nebylo málo, tak šofér neměl ani papíry.
1: Počkej, a kam je vezl?
0: Asi na dýzu nebo z dýzy.
1: Jako 17, kdy to není možný fyzicky.
0: 18 lidí.
1: Teda, pardon, 18 lidí.
0: No.
1: Jako, tak dobře, tak chci
0: to je
1: vidět,
0: stroj, co?
1: Dobře, tak to museli být nějaký děti a mimina, ne? Kdy to není možný, do feldy.
0: No.
1: Jako takhle, třeba když si to odvodíme, uděláme dedukci, indukci, když si to odvodíme, že třeba v nějakých asijských zemích, tak když někdo jede na skútru, tak se tam vleze třeba i 6 lidí, jo? A já vím, že jeden cestovatel to popsal, že v Indii viděl na jednom skútru dokonce 3 dospělí, 2 děti a mimino, takže 6 lidí. A já jsem zase viděla na jedné fotce, že k těm 6 lidem ještě tam někdo vezl ty slepice. Prostě. Slepice.
0: Takže, tak asi jsou skladní, člověče.
1: No to je, ale tak jako, pardon, já když jedu na skútru s někým, tak už tak tam tak vlezu se svojí zadelí.
0: Já právě taky.
1: Jo, tak.
0: Ale nechápu fakt.
1: Ty bys musel
0: fakci. Děkuju, ale rozhodně teda čučejí mak na drát, že jo, protože na Slovensku, to bych pochopil,
1: by
0: já
1: zajímalo,
0: myslím, že to byl východ.
1: Já, no jasně, ale já prostě, já potřebuji
0: 18 lidí prostě ve staré dobré Felišce.
1: Já ještě potřebuji zjistit teda kam jeli, nebo jestli někdo znáte těch 17-18 lidí, tak dejte vědět.
0: Máte i vy takový nějaký rekord? Dejte nám vědět, ale my budeme mlčet, kdo nám to poslal.
1: Já jsem jednou jela v kufru, to se počítá?
0: V kufru.
1: Jo.

0: Tolik švédská Zara Larsson v éteru Hit Radio City Brno. Už za chviličku dorazí Cirda, ale bude se Metúda, Cyril samozřejmě.
1: Cyrila Metúda.
0: Ano, a taky Dan Bárta tady bude. No ale ještě předtím samozřejmě vyrazíme znovu do ulic Brna, protože máme tady další zážitek hlídky městské policie Brno.
1: Já se na to každý den těším, ne jako, že bych se těšila na to, co hru zo strašného se zase stane, jo? Ale... Tak jako každý jsme jiný, no, a jako vždycky se můžeme polepšit. A nejlepší je se poučit z chyb ostatních, ne svých, ale
0: přesně
1: prostě
0: tak.
1: Pro někoho to neplatí.
0: Víc nám řekne Václav Kadraba, tiskový mluvčí městské policie Brno.
2: Hezký den všem posluchačům Hit Radio City Brno. Rozrušeného muže ve společnosti ženy oslovili strážníci v pondělí večer v Černovicích. Podle svědka prý rozbil zpětné zrcátko zaparkovaného Mercedesu. 33-letý muž při volané hlídce vysvětlil, že čekají na sanitní vůz z důvodu zdravotních problémů jeho 25-leté známé. Oba byli opilí a nadýchali více než 1,5 promile alkoholu. Muž odpovídající popisu strážníkům odevzdaně řekl, že neví, jestli zrcátko poškodil, ale možné to je. Hlídce se nakonec podařilo kontaktovat uživatele vozidla, který odhadnul způsobenou škodu na 5000 korun. Strážníci muži vysvětlili, že se tím stal podezřelým ze spáchání majetkového přestupku a zodpovídat se bude úředníkům. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: Člověče, by mě zajímalo, jestli nafučí, když přijde na úřad.
1: Nafučí?
0: Jako dva a půl.
1: Ale tak nejvíc bylo jako pět, ještě možná byl v normě.
0: Já teda mít dva a půl, tak bych taky měl zdravotní komplikace, člověče.
3: Ráno na svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
3: No jako já.
4: Oční klinika Oftal.
3: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
5: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
5: www.u-lucerny.cz.
7: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
8: Nechceš, aby léto skončilo?

0: u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Usnula?
2: Asi jo.
1: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Posloucháte Hit Radio City Brno a nevím jak u vás, ale u nás už je půl šestá, panečku. To nám to ale krásně letí, tak doufám, že i u vás.
1: Jakože by nás někdo třeba ladil, já nevím, z Ameriky nebo z Bulharska?
0: Je to možné, zdravíme i pokud nás posloucháte přes naše webovky do všech okolních států i neokolních států.
1: Jako já vím, že někdo nás poslouchal, myslím, ve Švédsku, to si pamatuju, že jsme tady měli. Takže jestli náhodou nás někdo poslouchá a nejste v České republice, tak dejte vědět.
0: Moje ségra třeba ve Španělsku.
1: No.
0: To čučíš, co?
1: Tam zdravíme.
0: Ale myslím, že teď, když řekneme a vyhlásíme to, co nás čeká tady u nás na Jižní Moravě, tak možná i z toho Španělska by ta ségra ráda dorazila, protože Jižní Morava se pomalu mění v jednu velkou burčákovou zónu.
1: No jasně.
0: Máme radost.
1: No jasně, jako ty burčákové slavnosti budou úplně jako všude, jo? Kdyby se měli začít, tak třeba na náměstí Svobody, že? Tam to bude.
0: Tam to bude od 1. do 6. září, takže kdo chce, nebo spíš nechce nikam cestovat, tak můžete si dát burčák prakticky v centru města a budete se motat o něco dřív, jako blíž k domovu.
1: No hlavně je tam hodně záchodu, jo? To si myslím, že je velmi pozitivní fakt, protože jak se říká, tak máte vypít, kolik máte krve, tolik máte vypít burčáku, což je bajvočko, jakože kdo ví, jak záleží, jak kdo je, třeba trošku míň, jo? A třeba 4 až 6 litrů, čistá ruka, jo? Takže to zvládnete za ty slavnosti. Ale jako kdybyste to chtěli spojit i s hudbou, nejenom se záchodem, tak třeba v Mučenicích, tak tam je vinobraní 5. září a tam normálně, oni to tam jedou úplně do plných. Já nechápu, jak se to tam rozrostlo do takových obrovských jako rozměrů, protože tam vystoupí Čechomor, Michal Horák anebo Pem Rabbit.
0: Jo? Hezky.
1: Takže to nebude jenom burčák, to bude rovnou i festival. No. Mm-hmm. A potom mám na vás dotaz. Víte, co je to? Co jsou to djůrky? Djůrky.
0: Já bych věděl.
1: Protože v Šakvicích je šakvické djůrkobraní. To je sice až 26. září. Ale, jo, djůrky jsou prý asi nějaký těch jako sklepy. Nevím, proč tomu tak říkají. Každopádně, co je pozitivní, jo, ne djůrky, ale to, že když tam půjdete 26. září, tak 28. září je volno. Tím pádem, když nedojdete ani v neděli dom,
0: tak je to úplně v cajku.
1: Tak máte na to ještě pondělí.
0: Takže na šakvickém djůrkobraní nesmím chybět.

0: Na Hit Radio City Brno nám dozněl Alvaro Soler. No, i on má určitě nějaké kámoše, sice nevíme, kolik za ně utratí měsíčně, že? Ale schválně, víte, kolik stojí měsíčně právě vaši kámoši? A to je ani nemusíte nikam zvát, protože to je pivečko, tam koncert, tam véča, tam něco, tam tamto, tamto naskáče. A kolik si teda myslíte, že stojí kucí a holky?
1: Záleží, jestli jste single anebo zadaní, protože když jste single, tak strávíte s kámošema víc času, tím pádem utratíte víc.
0: Zlatá pravda.
1: Když nejste single, tak vám furt volají a říkají už pojď na pivo. Takže já si myslím tak 3000.
0: Když nejsi single, tak všechny prachy dáš partnerovi, že? 3 litry. Je to víc, je to rovných 5.
1: 5000. No a teď si teda představ, kolik chlap utratí měsíčně za ženskou. To bych dala násobek tak 30.
0: A nebo možná ještě 0,1 navíc. To je moc, ne?
1: No šetři, šetři. Mějte se krásně.
0: A jo, to je konec.
1: Ano. Mějte se krásně, budeme se těšit zase zítra. Já teda s Davčou Máčelou. Ahoj.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Nejlepší evropský volejbal míří do Brna. Zažijte mistrovství Evropy žen a vychutnejte si vrcholový sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace. Buďte u toho a vytvořte hráčkám vítěznou atmosféru. Přijďte od 21. srpna do 2. září na brněnské výstaviště a vyberte si z 21 zápasů. Vstupenky v síti Ticketportal a program na eurovol.ei2026.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
4: Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Hit Radio. Dobrý podvečer, před 18. hodinou podíváme se na silnice v Ostravě, v Rudné ulici ve směru na Opavu. U sjezdu na Plzeňskou překáží dva spadlé stromy, na místě jsou hasiči, počítejte s kratším zdržením. D1, 190. kilometr u Brna směrem na Vyškov, tady došlo k nehodě motorky s dodávkou, blokují jeden jízdní pruh a kolona má aktuálně zhruba kilometr. V Praze v těchto chvílích počítejte s více auty na Štěrboholské a na úrovni Štěrbohol hlásíte kolony v obou směrech. Dál budete i pražským okruhem na sjezdu z D5 směrem k D1 nebo v tunelech Strahovský a Bubenecký směrem na Troju. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí dnes v noci silné bouřky. V noci na pátek se pak mohou objevit také v pásu na jihovýchodě země. Doprovázené budou nárazy větru a kroupami v výstrahu, vydali dnes meteorologové. Kvůli suchu a poklesu hladin vodních nádrží pomáhá Povodí Vltavy vytahovat rekreační lodě z Orlíku a Slap. Tento týden mohou majitelé plavidel na přehradách využít jeřáb zdarma. Zájem ale není velký a rezervační systém není naplněný. Mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl k situaci na Slapech.
7: Na Slapech funguje bezplatné vytahování lodí pomocí traktoru od pondělí do neděle a rezervační systém lidé naleznou na našem webu. V případě, že dojde ke snižování hladiny Slapské přehrady a hladina zde klesne o 80 cm, nebude možné již lodě převážet.
0: Vlastníci lodí musí čluny a jachty dostat z vody do konce září. Lidé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, typicky po internetu nebo po telefonu. Jednou z novinek bude takzvané webové tlačítko pro odstoupení od smlouvy, které má tento krok usnadnit. Změny zavede novela, kterou dnes schválil Senát a teď ji dostane prezident. Obě jaderné elektrárny, tedy Dukovany i Temelín, nabízejí noční prohlídky. Proběhnou během všech pátků v září. Návštěvníci se podívají do strojoven nebo skladů použitého jaderného paliva. Zúčastnit se mohou lidé s českou státní příslušností starší 15 let. Zájemci se mohou hlásit do konce srpna.
8: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: V noci většinou polojasno, na severu místy déšť, nejnižší teploty 20 až 16 stupňů, na západě a severu bude chladněji. Čtvrtek pak zůstane oblačný, polojasný, místy přehánky, odpoledne a večer na jihovýchodě déšť četnější. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a severu kolem 25.
9: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, před námi to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Hit Radio Classic startuje, doufám, že jste na to ready, doufám, že máte hezkou středu a spoustu energie. Hit Radio. Dobře, ty energie tolik nepotřebujete, ale jenom ať si užijete ty songy, co nás čekají. Za chvilku Katrina and the Waves, no a teď už Už to slyšíte? Something got me started, Simply Red. Jdem na to!

No, my tenhle týden spíš tančíme mezi kapkami deště Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, Péteru Hit Rádia. Krásný večer, 10 minut po 18. hodině. Mimochodem, důležitý jméno. Zapamatujte si ho. Nicholas Pipal. Tohle jméno ještě uslyšíme mnohokrát. Je mu teprve 19 let a už je ambasadorem české cesty do vesmíru.

Tenhle frajer před 20 stihnul vyvinout systém pro odhalování mozkových nádorů, který používají ve fakultce v Olomouci a brzy možná i ve světě. K tomu získal stipendium na Oxfordu v 19 letech. Neskutečný, neskutečný. Miluje teorii velkého třesku, což se dost nabízí, a sní o Nobelovce. A upřímně, podle toho, jakým stylem a jakou rychlostí jede, mu to fakt věříme.

0: Maybe. Brainstorm s námi na Hit Radio. Přeju krásný večer. 18.18, něco si rychle přejte? Jo, máte? Dobrý. To by byla škoda, kdybychom to prošvihli, takovou hezkou věc. Hlavně si nenechte ujít naše skvělý hity, protože ano, i dnes večer si dáváme společně cestu časem do 80., 90. a taky milénia. A i dneska je to nabitý. Hele, Captain Jack, to vás rozhýbe, to zaručuju, to je těžký se nehýbat, to je takový, jak vám začne cukat noha nenapadně. Taky nás čeká Tina Turner, jedna z bondovek, GoldenEye. No a k tomu třeba... Tahle legendární popová hvězda. Michael Jackson a Bad už za chvilku ve vašich uších.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak co, užíváte Captain Jack s námi na Hit Radio. No a hele, ruku na srdce. Kdo z nás si někdy jednou nedal sklenku a neudělal nějakou blbost, jo? Určitě teda už to bylo hrozně dávno, ale jinak se to prostě může stát, jo? Ale jsou hlouposti a pak jsou velký hlouposti. Jednu takovouhle velkou hloupost, opravdu kardinální, provedl jeden muž z Brna. Ano, velmi slavný muž z Brna, dělá spoustu věcí. On se opil, vylezl, prosím vás, na jedné stavbě v Brně na Věžový jeřáb. Tam se dostal do kabiny a odmítali opustit. To je takový to, když je člověk hodně opilej a chová se jako dítě, jo. Na, nikam nejdu. Tak tohle se stalo, dlouho musela dostat až přivolaná zásahová jednotka a bohužel pro něj se navíc zjistilo, že tenhle konkrétní Pokémon je celostátně hledaný. Tak prosím vás, kdybyste vyráželi na skleničku, ať neskončíte na jeřábu, jo?

0: Ten hlas, to je prostě Bryan Adams, Cuts Like a Knife. Posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer, mimochodem všímáte si, jak to utíká, jo, hele, už jenom chvilinku je víkend, ten neskutečný tempo, neskutečně to letí, tak doufejme, že to do toho víkendu dotáhnete s úsměvem na rtech, já věřím, že jo, a pokud třeba ten dnešek nebyl úplně nejúspěšnějším dnem, tyhle hejty by to mohly malinko zlepšit, jo? Saša, I Feel Lonely. S tímhle songem sami nikdy nebudete. K tomu ATB nebo Men at Work. Už za chvilku.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul. Modul.cz. Prostor bez limitů.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr i brds.cz.
5: Nechce.

0: hřišti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
1: Rituál z vás zve do nové prodejny v Galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v Galerii Vaňkovka Brno. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
2: Nejlepší evropský volejbal míří do Brna. Zažijte mistrovství Evropy žen a vychutnejte si vrcholový sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace. Buďte u toho a vytvořte hráčkám vítěznou atmosféru. Přijďte od 21. srpna do 2. září na brněnské výstaviště a vyberte si z 21 zápasů. Vstupenky v síti Ticketportal a program na eurovolleyi2026.cz.
3: Hezký večer, 19. hodina je tady. My si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? A znalci už jistě slyší, tohle jsou Buty a František.

Romantika jako blázen, Glenn Medeiros s námi na Hit Radio. Hezký večer. No jasný, hele, kdo by nechtěl kabriolet, jo? Prostě prohánět se bez střechy, nechat si vítr vlát ve vlasech, zvlášť když je teda zrovna venku hezky, tak prosím vás, ale ne za každou cenu, jo? O tom už teď něco ví, škoda, že to nevěděl předtím, jeden pán z Bratislavy, kterého zastavila policie. A to proto, že si všimla jeho trošku zvláštního vozu. On totiž měl takový starší Citroen a rozhodl se vlastnoručně z něj právě udělat kabriolet. To znamená, ano, uřízl střechu, uřízl ty nosníky, jo, prostě jako kreativní. Zas musím říct, že z těch fotek to vypadá fakt, jako že se s tím dal práci, ale samozřejmě to nemůžete udělat, jo. Což teda buď pánovi nedošlo, nebo to prostě risknul, takže další jízda už mu byla samozřejmě zakázaná, dostal k tomu pokutu, no, takže jo, jako je super, že jsme kreativní, ale pojďme to nepřehánět. TLC Unpretty právě teď do vašich uší.

0: be me.
1: No tak tohle je legendární NSYNC, It's Gonna Be Me, posloucháte Hit Radio. Jako tohle cestování časem díky hudbě, pomocí hudby, to je vždycky fantastický. Pokračovat v tom budem i za malou chvilku, dál nás čekají hity z 80., 90. a taky milénia. A čeká nás třeba tohle. Fleetwood Mac, k tomu Babylon Zoo anebo Masterboy. Jo, je na co se těšit.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
6: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

dancing, dance, trance your body.

Boy, Is This The Love. Jste z Hit Radio. Hezký večer, nám máme tady trable. Prosím vás, asi jste viděli někdy, možná jste to sledovali aktivně, Beverly Hills 920. Legendární seriál. Legendární. Prosím vás, a ta škola, ve které se vlastně natáčelo, má problém. To je reálná střední škola v Los Angeles. A oni mají málo studentů. I přesto, že se tam točil seriál, i přesto, že tam chodili významné osobnosti, prostě mají málo studentů, tím i málo peněz, jo. Jako hrozí tím konec jedné velké éry. Já si myslím, že to je tím, že mladí už ten seriál neznají, že jo. Možná je na čase jim to pustit a říct prostě, podívej se, do jak cool školy bys mohl chodit, jo. Když tě nebudou chtít pustit k maturitě, tak se celá škola prostě semkne a bude skandovat. Tak uvidíme. Posíláme pozdravy do Los Angeles, budem doufat, že to tahle skvělá škola ustojí. A já posílám činasky.

0: Takhle zní středa večer. David Bowie a China Girl. Jste s Hitrádiem, moc díky, že ten večer trávíte s námi. Doufám, že si užíváte tyhle fantastické hity Hitrádio Classic. To jsou prostě ty nejlepší songy z 80., 90. a taky milénia. No a Sheryl Crow nám udělala takový výborný návod na to, jak se toho prostě nebát, jo. Když tě to dělá šťastným, tak to nemůže být tak strašný, že jo? Sheryl Crow už za malou chvilku, k tomu třeba Natasha Thomas nebo New Order.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
5: Partners Banka.
4: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.

Hit Radio, když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Radio.

0: jsi do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
2: náplně hned.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Hezký večer, 8 hodin, s vámi stále Kateřina Pechová, samozřejmě Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a teď úplně neskutečná pecka. Tohle, dámy a pánové, jsou Stardust, Music Sounds Better With You.

Posloucháte Hit Radio, za námi Kim Wilde a Kambodža. Hezký večer, pojďme si společně trochu zacvičit. Nebojte, nikam nechoďte, primárně v teoretické rovině, jo. Při mračení používáte víc svalů než při úsměvu. Takže kdyby náhodou vám někdo zas vyčítal váš výraz za to, že prostě se nějak tváříte, ksichtíte, mračíte, normálně, řekněte mu, že vy prostě cvičíte. A je to tak v pořádku, na to máte plný právo, naopak by vás měli pochválit. No a pak, co se týče ještě právě toho, jak moc chceme cvičit, tak k otevření lahve vína potřebujeme, aby se nám aktivovalo 14 svalů. Taky je cvičení vaše vášeň. Jdeme na sever společně s Kabáty.

0: Just Another Day tady na Hit Radio. John Sekáda za námi. Krásný středeční večer vám přeju. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Díky, že jste u toho, že mě v tom nenecháte o samotě, pač takhle spolu si ty songy totiž užijeme mnohem víc. Už za chvilku, k tomu taky James, jeho Sit Down, nebo Rednex, Cotton Eye Joe, ano, tahle legendární věc.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
0: Náplně hned.

0: you come from Cotton Eye Joe.
1: Cotton Eye Joe, Redneck se s námi v éteru Hit Rádia. To je jízda, co? No mít kamarády, to je taky pěkná jízda. Prosím vás, mít kamarády nás stojí průměrně 5 000 korun měsíčně. 5 000! To je strašně moc. To jsou peníze, které padají na takový ty brančičky, večeře, tahy po hospodách a barech. No a prostě na

všechny ty společné akce, jo. Taky mají samozřejmě narozeniny občas, taky mají svátky, jo. Teď narozeniny to mají každý rok, to je strašný, že jo. Dobře, samozřejmě pak fajn, když i vy na svoje narozky nebo svátek se cítíte milovaní, máte ty kámoše, co vám to vrátí a taky utratí těch 5000 měsíčně, jo. Takže samozřejmě je to drahý. Je varianta taky nemít kámoše, ale mít peníze, taky víc spánku a klidu, ale taky nudy, takže to za to asi úplně nestojí. No nebo se s nima můžete zkusit jenom volat. Jo, většinou už fungujeme na paušálu, že jo, tak to by bylo poměrně levné. No tak hele, od teďka s kámošema jenom volat, jo, a jednou za rok se potkáte. Skvělý plán. Monkey Business, Piece of My Life, právě teď, tak si to užijte.

0: Dance, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem, co jste s námi. Blíží se 9. hodina a to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek středy a ať se vám zítra fantasticky vstává. Ideálně samozřejmě s naší snídaní šampionů. Docela ještě stihnem pár skvělých, unikátních hitů. Třeba Big Field, Saturday Night, jo. Taky Enrique Iglesias a taky tohle. Prostě Phil Collins, tak si to nenechte ujít a mějte se hezky. Ahoj.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Hit Radio.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No, jako já.
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
3: Ach, ta Itálie, kde je každý den malé dobrodružství. A teď, aby bylo ještě grande, je tu nový Fiat Grande Panda. Větší, odvážnější a stejně ikonická jako váš oblíbený ranní šálek espressa. Vezměte ji nahoře k moři nebo jen na to nejlepší gelato ve městě. Nový Fiat Grande Panda, protože život je příliš krátký na nudu a Fiat ví, jak žít.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let. I appreciate your input.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Italský design, který vám zrychlí tep. Sportovní duše, kterou musíte zažít. To je Alfa Romeo Giulia a Stelvio. Zažijte čistou italskou vášeň a splňte si sen o dokonalé jízdě. Nabídka platí do vyprodání zásob. Motortek, váš dodavatel emocí.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
1: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
0: Hotel Pegas.cz.
2: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

0: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
1: Kudy?
0: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

Radio City Brno.

0: Pravda!
1: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
2: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
3: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
7: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
6: Hotel Pegas.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

A jen plním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Hit Radio City Brno.
1: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
2: Kudy?
1: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
0: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.